0: hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.

online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

Let's get you sexy, huh? Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských

0: hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme.

We'll be right back.

0: začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů.
1: Ruská Máša není česká Dáša, zatančí, zaspívá, pošuťá.
0: Každý pátek večer hrajeme nové i staré.

Rádia Jí. Rádia Jí. Každý pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih. Na Rádiu Jih.

0: Tak je tady pátek, závěr pracovního týdne, je tady ranní jízda plná hitů pro dobrou náladu. 3 minutky před 6:30 pro vás máme ranní hudební menu. Už za chvíličku tady bude Len Marlin, zpěvačka Ina, a nebo René Kirken toho času ještě s Michalem Hrůzou. Jaký bude pátek 29. května z pohledu meteorologů, odhalí už za chviličku aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj, ale i dnes meteorologové slibují teploučko a sluníčko.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Hezké květnové páteční ráno, Moravo. Za minutu bude 5:30. Pojďme mrknout na to, jak dnes bude. Máme tady krátkou jasnou předpověď, protože dnes bude převládat podle meteorologů jasno, nebo jen malá průsvitná oblačnost a teploty vyšplhají až na letních 27 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně na letních 25 ve Zlínském kraji. Ale po ránu, pravda, máme chladněji s porovnáním s dny předchozími, třeba ve Veselí nad Moravou, anebo s Pitihně vyměříme jen 7 stupňů Celsia. A Těmice nebo Ladna u Břeclavy měří 8 stupňů.
4: Rádio Jih. Doprava.
5: Hezké páteční ráno přejeme i na cesty opatrně mezi Kyjovem a Bzencem. Na silnici 1/54 u Vlkoše dejte pozor na sraženou zvěř na vozovce. A ve Zlíně v okolí náměstí TG Masaryka jsou komunikace neprůjezdné z důvodu konání kulturní akce. Tak opatrně si hem šťastnou páteční cestu.

Taky v závěru pracovního týdne na startu čerstvé ranní zdy rády nabídneme pohled do kalendáře, odhalíme dnešního oslavence, nabídneme nějakou tu zajímavost. No a před 6 hodinou se ve vysílání ranní zdy rády objeví skřeťák a ranní vtípek. Hezké jítro.

0: hezké sluné, ale taky zároveň chladné páteční nárovinčujeme z ranní jízdy rádia. 5.32 přesný čas, to byl DJ David Guetta, za chvíličku One Republic a kousek od této kapely pošleme Maximilianům, jež mají po celý dnešní den svátek. A gratulace po ránu míří třeba na Kyjovsko, kde máme 17 chlapíků s tímto jménem, Mikulovsko hlásí 3, Slavkovsko 8 a na Uhersko-Brodsku máme 9 dnešních oslavenců. Maximilián je honosným jménem, které se hodí pro velké chlapy, také zkrácená verze jména Maxim nebo Max v sobě nesou ty nejvyšší možné hodnoty, ať již oblasti prestiže, síly, bohatství, vzletných myšlenek nebo dokonce krásy. Tak ještě jednou všechno nejpánové, svátek mezi našimi zvířecími mazličky dneska slaví Rusty a Morgana, tak a fanům a kočičkám všechno nej. A pojďme se podívat do historie. 29. května roku 1855 byl na brněnském Špilasu, chceteli Špilberku, zrušeno vězení. V roce 1908 město Královo Pole u Brna dostává svůj městský znak udělený císařem Františkem Josefem I. O 11 let později se připojuje k Velkému Brnu a dnes tvoří jeho městskou část. V roce 1915 pak Bartoloměj Novák otevírá v Brně nové kino Aladin, dnes Lucerna. A v roce 1953 sir Edmund Hillary a Sherpa Tenzing Norgay dosáhli jako první lidé vrcholu Mount Everestu. Zpátky k Maximilianům, jež mají po celý pátek svátek, tady je hudební dárek. Kapela One Republic.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Svým způsobem ten pátek má své kouzlo, nejenom, že je za dveřmi víkend, ale přece jenom je to vstávání za pracovními povinnostmi, právě s pocitem toho, že za dveřmi víkend je zase o kapičku snaží a možná, že i díky hitům pro dobrou náladu. Páteční ranní zdy rády zněl Rick Irken toho času s Michalem Hruzou, song 1+1, za chvíličku Ozone a nebo Mike Perry. Teď ale taky skřeťák a ranní vtípek, dobré ráno.
1: No dobré ráno, to míříme do jedné domácnosti, kdy žena říká manželovi, starala jsem se o tebe, neuvěřitelně, i polévku jsem ti uvařila, když ti bylo zlé. A manžel, pozor, pozor, ty to otáčíš, nejdřív si uvařila polévku, pak mi teprve bylo zlé.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Hezké páteční ráno, Moravo. Ano, je to tak, není to sen, je to skutečnost. Je tady závěr pracovního týdne po 6. hodině. Další hity pro dobrou náladu z ranní jízdy rádych. Dáme třeba zpěvačku Britney Spears.

0: ránu tady s námi bude i kaskáda. No a v pátek 29. května před muzikou nabídeme čerstvé jihomoravské zprávy. Podíváme se do Vracova, jež chce postavit nový bytový dům. Přidáme aktuální předpověď počasí. I dneska to bude se sluníčkem a letními teplotami.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
0: I v závěru pracovního týdne přejeme hezké jítro. Je pátek 29. května a odbíjí 6. hodina.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Vracov chce postavit nový bytový dům a policie kvůli požáru školy ve Zlíně obvinila svářeče. Vracov získal v poslední době několik dotací za téměř 1 800 000 korun a pokračuje také v přípravách nového bytového domu v ulici Luční. Největší částka přes 1,5 milionu korun podpoří pečovatelskou službu, další peníze půjdou do městských lesů a na vybavení hasičů. Radnice zároveň zahájila spolupráci se společností, která připraví projektovou dokumentaci pro nový bytový dům. Ten má vyrůst poblíž domu s pečovatelskou službou a nabídnout celkem 12 bytů pro jednotlivce, páry i rodiny s dětmi. Město upozorňuje, že projekt je zatím na začátku příprav. Pořadník zájemců o byty se dosud nevede. Policie obvinila svářeče, který podle vyšetřování zavinil loňský požár střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Muž při opravě střechy údajně nedodržel požární předpisy a po práci dostatečně nekontroloval místo svařování. Požár způsobil škodu téměř 15 milionů korun a jeho likvidace zaměstnala 13 jednotek hasičů. Nikdo nebyl zraněn. Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí obviněnému až 8 let vězení.
1: Počasí.
0: Tak po ránu sice sluno, ale také chladno, ale v průběhu dne to bude s letními teplotami. V Jihomoravském kraji namíříme až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 25 a k tomu jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. A co se týče 2 minutky po 6. hodině aktuálních teplot, tak v Napajedlích měříme 8. Hodonín Kostice má na teploměrech 9 stupňů Celsia, v Archlebově máte kulatou 10.
7: Poslední šance. Využijte do prodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým 4válcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme na cesty, konkrétně třeba do Břeclavy, křižovatka u Papíráku, opět pod kontrolou semaforu, dočasná okružní křižovatka už je minulostí, tak na křižovatce ulic 17. listopadu Sovadinova a Palacha opatrně. Ve Zlině v okolí náměstí TG Masaryka jsou komunikace neprůjezdné z důvodu konání kulturní akce a připomínáme mezi Kyjovem a Bzencem na silnici 1/54 u Vlkoše. Dejte pozor na sraženou zvěř na vozovce. Šťastnou páteční cestu z ranní jízdou rádia.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Teď už je tady slibovaná zpěvačka Britney Spears a v pátek 29. května se podíváme taky v ranní jízdě rádej trošičku do budoucnosti. Zamíříme do Zlína, kde od pondělí chystají další dopravní komplikace.

0: 6 hodin 9 minut, přesný čas, pátek 29. května, za námi George Ezra, před námi kapela Jelen, aby jsme z toho někteří nebyli jeleni, buďme na cestách opatrní a hlavně dívejme se, co se děje, nejezdíme takzvaně po paměti, nemuselo by se to vyplatit. Pokud se v pondělí chystáte autem do Zlína, připravte se na další komplikace. Silničáři začnou opravovat hlavní tah od Vizovic a téměř měsíc bude omezený provoz na frekventované křižovatce nad krajskou nemocnicí. Ve směru od Vizovic do Zlína bude provoz sveden do jednoho pruhu a dopravu budou řídit semafory. Řidiči musí počítat se zdržením hlavně v ranní a odpolední špičce. Opravy ale zasáhnou také příjezd do krajské nemocnice. V některých etapách nebude možné odbočit k nemocnici z určitých směrů, proto je velmi důležité sledovat dopravní značení. Doporučená objízdná trasa povede po Štefáníkově ulici, změny čekají i cestující městské hromadné dopravy, některé autobusové linky totiž vynechají vybrané zastávky. A pozor, tím letní dopravní omezení ve Zlíně nekončí, od konce června se silničáři přesunou také do Louk a Malenovic, kde budou opravovat další část hlavního tahu městem. Prostě nervy opět a znovu za těmi volanty. Tak opatrně, šťastnou cestu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ale chladné, máme to páteční ráno, to se ale během hodinky a půl změní, protože sluníčko začne úřadovat a i dnes nám teploty začnou rychle šplhat výše a výše, až tak, že i dnes závěru pracovního týdne budeme měřit letní teploty. Za chvíličku kaskáda, co se hitů pro dobrou náladu týče. No a i dnes v závěru pracovního týdne tady máme ranní téma. Víme, že čeština je krásný jazyk, těžký jazyk, ale nádherný. No ale přesto se do něho zakomponovávají různá cizí slovíčka. Myslím si, že to je napříč celým světem, že do každého jazyku se prostě přidají nějaké ty cizí slova, ale my se dneska ptáme, jaké to cizí slovo už vám doslova do písmene leze na nervy, že jo, třeba pořád někdo používá, které kolem sebe pořád slyšíte, třeba u svého partnera, partnerky, kolegy, kolegyně, prostě už vás to fakt vytáčí. Jaké to cizí slovo je? Jestli takové vůbec je, jestli ne, je to fajn, ale jestli ano, budeme velmi rádi, když nám o něm napíšete třeba na Facebook Rádia Jich, nebo pošlete SMS-ku či WhatsApp zprávu na 606 703 889. Tak jsme odstartovali páteční ranní téma, první vaše komenty nabídneme tradičně těsně před 7 hodinou.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Váleční raní zděrádek, Shakira a Loka, už za chvíličku Emily, Ondrej Kandráč, Mark Voss a Maj. V posledních květnových dnech roku 26 kousek s názvem Maj. Na playlistu raní zde je zpěvačka September, Cry for you. Zazní i Alex Warren. A protože se na jihu a jihovýchodě Moravy pořád něco děje, nabídneme už za chviličku krátké páteční jihomoravské zprávy.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: What's up? Zdravím celýho Hronína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Hronína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimpu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Jihlavanku. Kilogram Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Hezké páteční ráno, Moravo, za minutu bude 6:30.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Letní bobová dráha v Němčičkách na Břeclavsku se po letech chátrání připravuje na znovu otevření. Areál prošel obnovou, nástupní stanice i technické zázemí jsou opravené a trať je vyčištěná a upravená. Tragická událost se stala včera u Vlkoše, kde při převrácení traktoru zemřel starší muž. Na místo vjeli záchranáři, hasiči, policisté, muž však utrpěl smrtelná zranění a zemřel ještě před jejich příjezdem. Podle prvotních informací traktor při sečení trávy ve svahu havaroval a převrátil se.
11: Počasí.
12: Momentálně měříme ve Veselí nad Moravou 8 stupňů, 9 hlásí Louka, Šakvice a Stupavá.
11: Rádio Jih, doprava.
10: Připomínáme, v Břeclavě křižovatkou Papíráku opět pod kontrolou semaforu. Dočasná okružní křižovatka je minulostí, tak na křižovatce 17. listopadu Sovadinová a Palacha opatrně. Pozor taky ve Zlíně, v okolí náměstí TG Masaryka jsou komunikace neprůjezdné z důvodu konání kulturní akce. Taky tady opatrně, šťastnou páteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
13: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: páteční ráno, Moravo. Kaigo za námi, před námi September, tedy zpěvačka September a pecka Cry For You. Čas 6.37, čas podívat se na takzvaný den daňové svobody. Jinými slovy, ode dneška už podle výpočtu Livelárního institutu nevyděláváme na českou ekonomiku, na symbolický nachod pro chod státu, ale vyděláváme sami pro sebe. Letos tento den připadá na dnešek 29. května, tedy o den dříve než loni. Podle autorů výpočtu Češi pomyslně pracovali na financování státu 149 dnů. Jde samozřejmě o symbolický ukazatel, který ukazuje, jak velkou část ekonomiky tvoří veřejné výdaje státu, krajů, obcí nebo zdravotních pojišťoven. Zajímavé je, že kvůli schodkům veřejných rozpočtů pracujeme podle propočtu zhruba o 8 dní navíc. Kdyby stát nehospodařil se schodkem, den daňové svobody by tedy přišel dříve. A ještě jedno srovnání, Česko si v evropském měřítku vede poměrně dobře. Třeba na Slovensku přichází den daňové svobody zhruba o měsíc později a v některých západoevropských zemích až během července nebo dokonce na začátku srpna. A pro představu, podle autorů studie odpovídá 1 miliarda korun veřejných výdajů přibližně hodině práce celé české ekonomiky. No tak, je tady den takzvané daňové svobody, asi Bůh ví, jak to naše peněženky nepocítí, ale je to jakýsi symbolický milník.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra FAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Zahrádkáři z Kalkavá zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. V sobotu 30. května vás zveme do Moravské Nové Vsi na Gourmand Fest. V autentických sklepních uličkách Výmol a Zátiší na vás čeká skvělé jídlo, víno od místních vinařů a pohodová hudba. Těšit se můžete na burgery, trhané maso, grilovanou kýtu i další dobroty. Zahrají The Muzzles a cymbálová muzika Valpour. Pro děti bude připraven skákací hrad i dětský koutek. Vstup je zdarma. Sbor dobrovolných hasičů Louka vás zve v sobotu 30. května na 12. ročník koštu gulášů. Začátek koštování je ve 13 hodin v areálu pod hájem v Louce. Výtěžek z prodaných porcí bude věnován dětskému oddělení nemocnice Kyjov. Přijďte ochutnat různé druhy gulášů a podpořit dobročinnou akci. Obec Mutěnice zve všechny malé i velké na Den dětí. Už sobotu 30. května od 14.30 vás čeká odpoledne plné zábavy a skvělé nálady. Těšit se můžete také na oblíbené vystoupení Karol a Kvído. Vstupenky přes SMS ticket a na místě za 300 korun.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké, krásné, slunné páteční ráno, Moravo. Máme minutku po 6:45. Za chviličku další z hitů pro dobrou náladu. Čekají nás John Travolta a Olivia Newton-John. A v závěru pracovního týdne tady máme taky ranní téma. Víme, že český jazyk je nádherný. Ano, je těžký, ale je nádherný. Přesto se do něj zakomponovávají další a další, řekněme, cizí slova. A my se dneska ptáme, která cizí slova, zejména třeba z angličtiny přejatá, už vás doslova vytáčí, že to pořád třeba váš partner, partnerka, kolega, kolegyně, prostě to pořád používají a vám už to leze krkem. Jaké takové slovíčko máme?
1: Tak například Marek napsal brainstormovat.
0: No, taková bouře hlav, že?
1: No, to je ale jako teď v poslední době určitě často používané slovíčko, rozhodně.
0: No minimálně v okolí Marka, ano, a už o to se, to je už o to štve. Přidává se k rannímu tématu na Facebooku i Dušan, náš šéf, má v hubě pořád deadline, taky už nás to a tři tečky. No, možná, že i dneska po ránu. Tak pánové, deadline, pátek, 14. hodina, to bude hotové, finito, jinak nejdete dom, nemáte víkend. Tak začali jsme brainstormovat, máme tady deadline. Přidáte taky nějaké cizí slovo, které vás už doslova do písmene vytáčí, které vám leze na nervy. Pokud nějaké takové máte, napište nám to na Facebook rádiích nebo pošlete SMS-kou či WhatsApp zprávou. Stále na stejné číslo, tedy na linku 606 703 889. Díky za to.
2: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto. Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
3: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's greased lightning.

0: Shawn Mendes těsně před sedmou v páteční ranní jízdě. Po sedmé, když už je tady ten pátek, tak dáme pecku Friday. Na playlistu Taylor Swift. A taky kapela Harley. Bobová dráha v Němčičkách se po letech vrátí do provozu. Více prozradí páteční jihomoravské zprávy rádia X datem 29. května.
1: Víkend na rádiu jich začíná v rytmu nejvíc.

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí. Když

0: www.klimastyle.cz.
1: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace De Hara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
8: Kaufland.
9: Odbíjí 7. hodina, hezké páteční ráno, Moravo.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Bobová dráha v Němčičkách se vrátí do provozu a u Vlkoše zemřel muž po převrácení traktoru. Letní bobová dráha v Němčičkách na Břeclavsku se po letech chátrání připravuje na znovu otevření. Areál prošel obnovou, nástupní stanice i technické zázemí jsou opravené a tratě vyčištěná a upravená. Provozovatel dokončuje poslední přípravy a podle dostupných informací by se atrakce mohla veřejnosti otevřít během několika týdnů. Bobová dráha dlouhá téměř 700 metrů byla uvedena do provozu v roce 2010. Brzy poté však skončila kvůli sporům kolem jejího financování. Výstavba tehdy stála asi 20 milionů korun, z toho polovinu pokryla Evropa. Dotace. Tragická událost se stala včera u Vlkoše, kde při převrácení traktoru zemřel starší muž. Na místo vyjeli záchranáři, hasiči i policisté, muž však utrpěl smrtelná zranění a zemřel ještě před jejich příjezdem. Podle prvotních informací traktor při sečení trávy ve svahu havaroval a převrátil se. Policie událost prověřuje jako možný pracovní úraz. Přesné okolnosti tragédie nyní vyšetřují kriminalisté.
10: Rádio Jih. Počasí.
9: Pátek bude slunečný a teplý, podle meteorologů bude převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost a teploty vyšplhají až na letních 27 stupňů Celsia v Jihomoravském, na 24 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, na západě Zlínského kraje místy až 26. A přidáme další teploty, ty ranní, minutku po 7. hodině, Uherské Hradiště, Velehrad 10, Krumlov, Rakvice 11 stupňů Celsia.
1: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Na trase z Brna na Uherské Hradiště za odbočkou na Střílky probíhá oprava povrchu vozovky. Doprava je vedena Kyvadlově jedním pruhem a připomínáme, v Břeclavě křižovatkou Papíráku opět pod kontrolou semaforu. Dočasná okružní křižovatka už je minulostí, tak na křižovatce 17. listopadu Sovadinova a Palachovy ulice velmi opatrně. Šťastnou páteční cestu.
10: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
9: Je pátek 29. května a po celý dnešní den má svátek Maximilián. Více jménu, co nevidět, a za pár minut nabídeme taky nějakou tu zajímavost, když se váže k tomu dnešnímu aktuálnímu dnu. No a když je pátek, tak taky páteční hit pro dobrou náladu. Friday.

chviličku Taylor Swift. A právě ta zabije Maximilianum k dnešnímu svátku. Maximilian je honosný jménem, které se hodí pro velké muže, také zkrácená verze jména Maxim nebo Max. V sobě nesou ty největší možné hodnoty, ať již v oblasti prestiže, síly, bohatství, vzletných myšlenek nebo krásy. V pátek 29. května blahopřejeme na Hodonínsko, kde máme 17 Maximilianů, na Břeclavsku o dva méně, Uhersko, Radisko jich hlásí 16, na Brněnsku jich máme 22 a Zlínsko hlásí 20 chlapíků se jménem Maximilian. Taky tam povrčí zpěvačka Taylor Swift. Teď už ale do zvířecí říše. Svátek mezi našimi zvířecí mazličky dnes slaví Rusty a Morgan. Tak hafanům a kočičkám také všechno nej. No a pojďme mrknout na nějakou tu zajímavost. Pojďme se na chviličku ponořit do historie. Roku 1855 bylo na brněnském Špilberku, chcete na Špilasu, zrušeno vězení. V roce 1908 město Královo pole u Brna dostává svůj městský znak, udělený císařem Františkem Josefem I. O 11 let později se připojuje k Velkému Brnu a dnes tvoří jeho městskou část. V roce 1915 pak Bartoloměj Novák otevírá v Brně nové kino Aladin, dnes Lucerna.

0: bych vám to neprodloužil, abyste se naučil navazovat spojení ještě jeden rok navíc.
1: 35 let, neuvěřitelné, jak to letí. Zpátky ale Maximiliánům, jež mají po celý dnešní den svátek, posíláme slibovaný hudební dáreček, tady je zpěvačka Taylor Swift.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 7:17, Harley, proč pocit mám, za chvilečku Bon Jovi. Je tady pátek 29. května, my si něco uvaříme a když se řekne kuchař, tak si asi mnozí vybavíme rondon, ale nejenom v něm se dá vařit.
1: No, dá se vařit i v obleku a právě na to teď sází pouliční kuchař v Číně, který na to láká zákazníky. Jedná se o 19-letého borce, který se jmenuje Xiao Lu a pochází z východočínského města Yanhai. Stává se teď v těchto dnech internetovou senzací díky netradičnímu nápadu. Ve stánku na nočním trhu připravuje totiž smažené nudle, rýži a další jídla, ale místo běžného pracovního oblečení vaří v elegantním obleku. Vypadá prý úplně naprosto šik. S nápadem přišel ve snaze odlišit se od konkurence, to si myslím, že se mu určitě povedlo, protože prý podobných stánků jsou na místních trzích desítky. Nejprve začal pracovat ve vestě a po pozitivních reakcích zákazníků přešel na celý oblek. Lidé mu začali přezdívat Stir Fry CEO, tedy šéf smažených pokrmů, protože podle nich vypadá jako manažer velké firmy. Někteří zákazníci ho také přirovnávají k postavě Sanjiho z populární japonské série One Piece, která je známá vařením v obleku. Díky fotografiím a videím na sociálních sítích se o něm dozvěděli lidé po celé Číně a samozřejmě rozseklo se to tak, že o něm ví teď celý svět a my o něm informujeme v ranní zje. Tak už to chodí s těmi sociálkami. Do jeho stánku dnes přijíždí nejen za jídlem, ale také kvůli fotografii s neobvyklým kuchařem. No a on si vne ruce, protože ten nápad evidentně dobrý byl a od té konkurence se odešel a ještě se tímto způsobem proslavil. Každý večer prý obslouží až 200 zákazníků a v největším náporu vaří na několika pánvích současně. Xiao Lu, tento muž, říká, že zvědavost lidi přivede, ale vracejí se hlavně proto, že jim jeho jídlo chutná a že kdyby to samozřejmě stálo za prd, tak už druhý den nepřijdou. Takže to, že mu ta řada těch zákazníků narůstá, není jenom tím oblekem, kterým evidentně zaujal a podařilo se mu to, ale je to samozřejmě tím, že prostě jednoduše vařit umí.
0: No ale konkurence je tam šílená, je tam obrovská a tak tedy příští týden někteří zkusí vařit úplně nazí.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Před muzikou ještě na cesty na dálnici D1 na 182. kilometru směrem na Brno za sjezdem na Rosice se střetlo osobní auto s kamionem. Kolona má v tuto chvíli cirka 4 kilometry a vypadá to, že bude narůstat. Tak opatrně pevné nervy a nezapomeňte zachovávat záchranářskou uličku. Šťastnou páteční cestu, teď slibovaný Bon Jovi.
3: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: Jason Boone v páteční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, už za chvíličku Clean Bandy. Antrax. Nebo Ego a Robert Buriana, Žijeme Lemra. Je pátek 29. 5. roku 26. Dneska pro vás máme čerstvé jihomoravské zprávy, tu kratší verzi nabídneme už za chviličku, zkontrolujeme ranní moravské teploty a podíváme se za vámi i na cesty.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v Břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na tymeaturciak.art.
3: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2500 obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
4: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
5: Ahoj, děti!
6: Jdeme na Cibuláčik!
7: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
8: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulent, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
7: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
9: Vidíme se na Cibuláčiku!
8: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
10: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
0: Je půl osmé, hezké páteční ráno, Moravo.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
16: Vracov získal v poslední době několik dotací za téměř 1 800 000 korun a pokračuje také v přípravách nového bytového domu v ulici Luční. Největší částka přes 1,5 milionu podpoří pečovatelskou službu, další peníze půjdou do městských lesů a na vybavení hasičů. Policie obvinila svářeče, který podle vyšetřování zavinil loňský požár střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Muž při opravě střechy údajně nedodržel požární předpisy a po práci dostatečně nekontroloval místo svařování. Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí obviněnému až 8 let vězení.
1: Rádio Jih,
5: počasí.
16: Aktuálně měříme v Uherském Hradišti 12 stupňů, 11 pak hlásí Mikulčice, Zaječí a Polešovice.
5: Rádio Jih. Doprava.
0: A my znovu vyrážíme na dálnici D1, jak už od nás víte, na 182. kilometru směrem na Brno. Za sjezdem na Rosice se střetlo osobní auto s kamionem. Kolona má přes 4 kilometry. Tak počítejte se zdržením. Šťastnou páteční cestu z ranní jízdou rádia.
5: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: No tak nová data Českého statistického úřadu ukazují, že se trendy u jmen našich milovaných dětí trošičku mění. Máme novou vedoucí. Mrkneme na to už za chviličku. Teď jsou tady Clean Bandit. Dobré ráno, ať se daří.

0: 7:40 minut Lady Gaga, páteční ranní jízdě, dobré ráno, Sonevěd Andrex, anebo MC Sar and the Real McCoy. A teď v závěru pracovního týdne už k těm jménům. Ono, vybrat jméno pro dítě, a už jsme to tady sem tam probírali v ranní jízdě rádiech, není vůbec nic jednoduchého. Zapojí se do toho tatínek, logicky maminka, ale třeba taky budoucí babička, dědeček, rodina, kamarádi, přátelé, a může z toho být celkem guláš. No ale pak se může třeba vybírat podle tradice, podle rodiny, nebo prostě podle toho, co se vám líbí. A jak už jsme naťukli, máme k dispozici nová data Českého statistického úřadu, jež ukazují, že se trendy zase trošičku mění. U holčiček se po neuvěřitelných 13 letech na první místo dostala Viktorie, která se sadila dlouho vedoucí Elišku. Loni se mimochodem narodilo skoro 1200 Viktorií. Mezi kluky zůstává na špici Jakub, ale tentokrát jen těsně před druhým Matyášem vyhrál o pouhých 18 narozených chlapců. No a mám takový pocit, že se mnozí také čím dál tím setkáváme, řekněme, jinými jmény, než jsme se setkávali před mnoha a mnoha lety, takovými trošičku, nechci říct, že přímo exotičtějšími, ale takovými prostě jinými. A tady je další důkaz, že do popředí se právě dostávají i novější jména. U chlapců rostou třeba Mateo, Sebastian nebo Teodor, a u holčiček zase Lara, Sofia, Mia nebo Izabela.
1: No tak jako jména se vyvíjí v průběhu času, pamatuju dobu, a není to až tak strašně dávno, kdy třeba mezi holčičkama byla nejpopulárnější Eliška, že teď střídá, říkal Viktorka a tak dále.
0: Po 13 letech tady byla Eliška. Vždycky jsme to jednou za rok, když dojdou tyto statistické údaje, řekli, a teď podívej se, změna.
1: Jde to vidět, že ta doba jako jde dopředu, a ono se to tak jako uvidíme, co tady bude třeba za 10, 20, 30 let, třeba to budou jména, které ještě ani teď neznáme jako.
0: Už asi neuvidíme jako Lego, ale kežby. Ať tak nebo onak, hlavně aby ta děťátka byla zdravá. No a pokud zrovna teď v tomto čase vybíráte nějaké to jméno, tak možná, že ta nová data Českého statistického úřadu vám mohou trošičku napovědět.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Nepoznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
2: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Caesar and the Real McCoy, End of the Night, 10 minut před 8 v páteční raní, z dobré ráno Moravo, za chviličku Ego, Robert Burian a žijeme len raz další letní kousek, když nás dnes čekají další letní teploty. No a dnes pátek 29. května někdo získá elektrokolo v hodnotě 81 000 korun už po 9. hodině. Kdo to bude, to je zatím jeden velký otazník, ale rozhodně víme, že to je někdo, kdo si dal v termínu od 11. do 28. května v Burgers Fresh Burger Bistru v Hodoníně skvělý burger, žebra nebo nějakou jinou pochutinu a zapojil svou účtenku přímo na provozovně do soutěže. No a dneska tady mezi 9. a 10. pokud uslyšíte, vy, kteří jste si byli pochutnat své jméno, budete mezi finalisty a zavoláte na 518-345-678 jako první, tak získáte elektrokolo v hodnotě 81 000 korun. Velký pátek je tady!
1: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: policie kvůli požáru školy ve Zlíně obvinila svářeče. Více nabídnou páteční jihomoravské zprávy rádi. Startující v ranní jízdě rádi už za chviličku.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolok Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na rádiu Jih.
3: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
5: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Koši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
6: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
7: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
6: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
8: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: nebo mrkněte na www.vašepomlčkafirma.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
4: Hezký pátek, minutku po 8. hodině přejeme.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Vracov chce postavit nový bytový dům a policie kvůli požáru školy ve Zlíně obvinila svářeče. Vracov získal v poslední době několik dotací za téměř 1 milion 800 tisíc korun a pokračuje také v přípravách nového bytového domu v ulici Luční. Největší částka přes 1,5 milionu podpoří pečovatelskou službu, další peníze půjdou do městských lesů a na vybavení hasičů. Radnice zároveň zahájila spolupráci se společností, která připraví projektovou dokumentaci pro nový bytový dům. Ten má vyrůst poblíž domu s pečovatelskou službou a nabídnout celkem 12 bytů pro jednotlivce, páry i rodiny s dětmi. Město upozorňuje, že projekt je zatím na začátku příprav a pořadník zájemců o byty se dosud nevede. Policie obvinila svářeče, který podle vyšetřování zavinil loňský požár střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Muž při opravě střechy údajně nedodržel požární předpisy a po práci dostatečně neskontroloval místo svařování. Požár způsobil škodu za téměř 15 milionů korun. Jeho likvidace navíc zaměstnala 13 jednotek hasičů. Nikdo nebyl naštěstí zraněn. Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí obviněnému až 8 let vězení.
5: Rádio Jih, počasí.
4: V pátek bude převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost, teploty do 27 stupňů Celsia v Jihomoravském, do 24 stupňů ve Zlínském kraji. 3 minutky po 8 hodině zdravíme do Strážnice či Bílovic Uherského Hradiště, kde měříte 13 stupňů Celsia, v Břeclavi 14, v Mikulově 15.
7: Poslední šance. Využijte do prodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: Uzavřená dálnice D1 a dopravní nehoda na Zlínsku. Na dálnici D1 na 192. kilometru směrem na Jihlavu zasahují hasiči u požáru nákladního auta, silnice uzavřena. Počítejte tedy se zdržením v koloně a nezapomínejte na záchranářskou uličku. Na Zlínsku v Malenovicích na třídě 3. května na křižovatce s Masarykovou havarovala 3 osobní auta. Počítejte se zdržením. Tak opatrně si hem šťastnou páteční cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: No a vydáme se do Zlína za malou chviličku znovu, přímo do centra Zlína, kde se budou muset řidiči a řidičky připravit na pořádné dopravní komplikace. Víme a povíme podrobnosti, teď už ale hity pro dobrou náladu. Mezi 8 a 9 nám to všechno startuje doktor Alban a my si zaspomínáme na fantastická léta 90. Tady je pecka It's My Life. Za chviličku je Číren. No abychom nezapomněli, v dnešní ranní jízdě nabídeme soutěž Dejte si pozor na jazyk.

0: 15 minut po 8. v páteční ranní s Děčírem, za chvilečku Pecka Crazy, anebo nás čekají taky Imagine Dragons. Teď ale míříme, jak už jsme naťukli, do Zlína. Tedy vlastně, pokud se chystáte v pondělí autem do Zlína, tak se obrňte trpělivostí, připravte se na komplikace. Silničáři začnou opravovat hlavní tah od Vizovic a téměř měsíc bude omezený provoz na frekventované křižovatce nad krajskou nemocnicí. Ve směru od Vizovic do Zlína bude provoz sveden do jednoho pruhu a dopravu budou řídit semafory. Řidiči musí počítat se zdržením hlavně v ranní a odpolední špičce. Opravy ale zasáhnou také příjezd do krajské nemocnice. V některých etapách nebude možné odbočit k nemocnici z určitých směrů, proto je velmi důležité sledovat dopravní značení. Doporučená objízdná trasa povede po Štefánikově ulici. Změny čekají i cestující městské hromadné dopravy. Některé autobusové linky vynechají vybrané zastávky. A pozor, tím letní dopravní omezení ve Zlíně nekončí. Od konce června se silničáři přesunou také do Louk a Malenovic, kde budou opravovat další část hlavního tahu městem. No tak pevné nervy na cesty.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: už za chvilečku si v páteční raní z Dinády chulejeme víno s kapelou Činasky, ale ještě předtím musíme najít majitelky bot.
1: Ano, máme tu opravdu jednu neuvěřitelnou kuriozitku z Rakouska. Ředitelství dolnorakouské policie zveřejnilo fotografie 170 párů dámských bot. Není to, že by se policisté dali nějak na prodej botů a nějakým způsobem scháněli zájemce, ale oni hledají jejich majitelky. Obuv totiž našli kriminalisté při domovní prohlídce u 56-letého muže z okresu Baden, jižně od Vídně. Kousek od nás, dověsi tam není nějaká třeba i česká obuv od nějaké české ženy. Muže podezřelý, že boty kradl z chodeb bytových domů, kde je lidé nechávali před vstupními dveřmi. Policie se k němu dostala při vyšetřování vloupání do domu v Berndorfu z loňského prosince. No a právě při té prohlídce objevili vyšetřovatelé desítky párů bot různých velikostí a značek, až došli ke konečnému číslu 170, jak jsem říkal na začátku. Některé poškozené ženy už svou obuv na zveřejněných snímcích poznali, měli velkou radost a řekli policistům, jo, tak my si je teda zpátky rádi vezmeme. Přihlásili se policii, ovšem většina bot zatím na své majitelky stále čeká, tak se dámy mrkněte, jestli tam nemáte nějaké ty botky. Podezřelý muž navíc odmítl vypovídat a například státního zastupitelství skončil ve vazbě. Tento velmi kuriozní případ mezi tím rozpoutal živou debatu na sociálních sítích. Spekuluje se, zda šlo o sběratelskou vášeň nebo fetiš, nebo čistě jen pokus ukradené boty později prodat. I když na prodej jako takový bych si zvolil asi jiné věci než nošené boty, ale jako proti gustu žádný dišputát a těžko, když ten muž nevypovídá, zjistit, co za tím vším vlastně bylo. Ale je možné, že některá z vás, dámy třeba, mají u tohoto picmoška ty boty, které teď momentálně mají policisté.
2: A tak předpokládám, že to budou opravdu jenom rakouské ženy, když už samotná policie řekla, že to bylo v těch činžácích. No já nevím, jestli bych si ty boty vzal zpátky, doví, co s tím dělal.
3: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: trošku v zákolečku, třeba taky Melody Brooks. DJ David Guetta, tedy svým s Atoms and I. Nebo No Name. Jméno zprávaře máme, známe. Jindra už za chvíličku nabídne v pátek 29. května další krátké jihomoravské zprávy a prozradí co nového.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
2: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte

0: tom. Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Je 8:30, hezké páteční ráno.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Letní bobová dráha v Němčičkách na Břeclavsku se po letech chátrání připravuje na znovu otevření. Areál prošel obnovou, nástupní stanice i technické zázemí jsou upravené a trať je vyčištěná a upravená. Tragická událost se stala včera u Vlkoše, kde při převrácení traktoru zemřel starší muž. Na místo vjeli záchranáři, hasiči i policisté. Muž však utrpěl smrtelná zranění a zemřel ještě před jejich příjezdem.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Aktuálně ve Zlíně 14 stupňů, 13 pak hlásí Následlovice, 15 Bulhary a 12 Dolní Němčí.
9: Rádio Jih. Doprava.
11: V Brně v Měřičkově ulici na křižovatce s Filkukovou došlo ke střetu osobního auta s chodcem. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením. Stejně tak v Brně ve Vídeňské ulici na křižovatce s Polní, kde došlo ke střetu osobního vozidla s tramvají. Ve Vyškově v Žižkově ulici na křižovatce s Albrechtovou havarovala dvě osobní vozidla, provoz je tedy řízen kivadlově. Na místě také zasahují záchranné složky a míříme ještě na dálnici D1, která, jak už od nás víte, byla uzavřena ve směru na Prahu. Na 192. kilometru zasahovali hasiči požáru nákladního auta. Místo je teď aktuálně průjezdné alespoň jedním pravým jízdním pruhem. Počítejte ale i nadále s kolonou. Šťastnou páteční cestu.

Šardinský nářez za dveřmi a tak vás tam dostaneme v případě, že byste si chtěli užít třeba krom jiného i fenomenální skupiny Queenie. Máme dva lupeny, nabídneme soutěž, dejte si pozor na jazyk a pokud si dáte, lupeny jsou vaše. Tak páteční ráno vinčeme hezké.

0: závěru pracovního týdne Geta, tedy Swims, Atoms and I, za chviličku No Name, teď ale v 8.39, v pátek 29. května slíbená soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Tak volejte na 5 na 8 3 4 5 6 7 8, v případě, že máte zájem o dva lupeny na šarnický název, který se uskuteční v sobotu 13. června. Letošní ročník bude ve znamení oslav 740. výročí od první písemné zmínky o obci Šarnice. Vrcholem oslav bude velkolepý koncert fenomenální skupiny Queenie World Queen Tribute Band, který přiveze jedinečnou show plnou energie, emocí a legendárních hitů Freddieho Mercuryho. K tomu vystoupí kapely Countryho a Sintra, večer pak zakončí DJ Pepe. Krásné dobré ráno Tutkošovi, tak zdravíme. Linka 5 1 8 3 4 5 6 7 8, k nám sem do studia ranní jízdy rády v tuto chvíli volná. Připomínám, hrajeme o dva lupeny na šardický nářez, je potřeba si dávat po dobu 30 vteřin pozor na jazyk. Hezké ráno opět Tutkoškovi, píše nám to line error, tak to zkusíme do třetice, případně se vydáme dál za hity pro dobrou náladu. Takže zkusíme 5 1 8 3 4 5 6 7 8. Soutěž Dejte si pozor na jazyk stále ještě k dispozici, stejně jako oni lupeny, ale nepřeje nám to tady bohužel. Tak jak jsem říkal, dáme hity pro dobrou náladu. Tady jsou No Name a Žili.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinu z desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jenom za dveřmi je víkend, ale i Féteru, páteční ranní jízdy, The Weeknd, Ariana Grande a Save Your Tears. Už za chvíličku jedna stejša, teď ještě k našemu rannímu tématu. Dneska jsme se ptali, která že cizí slova už vás doslova vytáčí, která prostě v češtině v komunikaci dostává více prostoru, než by bylo záhodno, no.
1: No a zase jste vtipní, tak jako obvykle, třeba Hanča napsala třeba ty názvy účesu. Krůka, baskat, fluffy hair, ach jo, kde je staré dobré na Jágra. Ale ze všeho nejvíc mě vytáčí, že můj syn nosí pořád džíny, když všichni ostatní máme rifle.
0: Ty kráso, ale v těch názvech účesu se absolutně ztrácím. Co Honza? No 6-7, už to říkají naši pětiletá dcera, na to na Facebooku rád jejich reaguje Irena. Já vás naprosto chápu, syn to říká taky.
1: No a já mě vždycky pobaví tady v rámci té hlášky 6-7, kolikrát jako v týdnu nebo v měsíci to člověk sám jako použije, že když něco říkáš, nějaké ty počty, strašně často řekneme 6-7, aniž by si to jako uvědomil, tak kolik je to, já jim bylo to 6, nebo kolik mohlo být jako 6-7, jako hodin, nebo prostě člověk to používá často, takže pak se samozřejmě i naše dcera jako vždycky na nás obrátí 6-7. Lidka napsala, že je nebo spíše bude něco transparentní, tomu už stejně nikdo nevěří.
0: A Dušan, náš šéf, má v hubě pořád deadline. Taky už nás to ser, no tak jako víme co. Tak moc děkujeme, že jste se i v závěru pracovního týdne zapojili do ranního tématu, že jste si udělali čas teď zpátky k hitům pro dobrou náladu, tady je slibovaná Jena Stejška.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: krásné páteční ráno, stále ještě zraní. Zde to byl Calvin Harris, How Deep Is Your Love, po deváté už na rádiu jich Nickelback. Kapela Krištof. A nebo Miley Cyrus. A po deváté hodině se taky dozvíme, kdo získá elektrokolo v hodnotě 81 000 korun. Ale ještě předtím si dáme třeba čerstvé zprávy. Bohužel nehodu traktoru u Vlkoše nepřežil člověk. Bude to ale i příjemnější, protože nabídneme aktuální předpověď počasí. Dál bude slunečno a teplo.
1: Víkend na rádiu jich začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů. Každý pátek večer hrajeme nové

0: aí. Každý pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih. Na Rádiu Jih.
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
2: Když slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace De Hara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu.
5: Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
6: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Billa klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Billa. To dobré začíná u nás.
7: Je 9 hodin, hezký pátek.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Bobová dráha v Němčičkách se vrátí do provozu a u Vlkoše zemřel muž po převrácení traktoru. Letní bobová dráha v Němčičkách na Břeclavsku se po letech chátrání připravuje na znovu otevření. Areál prošel obnovou, nástupní stanice i technické zázemí jsou opravené a trať je vyčištěná a upravená. Provozovatel dokončuje poslední přípravy a podle dostupných informací by se atrakce mohla veřejnosti otevřít během několika týdnů. Bobová dráha dlouhá téměř 700 metrů byla uvedena do provozu v roce 2010. Brzy poté však skončila kvůli sporům kolem jejího financování. Výstavba tehdy stála asi 20 milionů korun, z toho polovinu pokryla evropská dotace. Tragická událost se stala včera u Vlkoše, kde při převrácení traktoru zemřel starší muž. Na místo vyjeli záchranáři, hasiči i policisté, muž však utrpěl smrtelná zranění a zemřel ještě před jejich příjezdem. Podle prvotních informací traktor při sečení trávy ve svahu havaroval a převrátil se. Policie událost prověřuje jako možný pracovní úraz. Přesné okolnosti tragédie nyní vyšetřují kriminalisté.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: I závěr pracovního týdne bude slunečný a teplý. Podle meteorologů bude převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Teploty až 27 stupňů Celsia v Jihomoravském, 24 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. 2 minutky po 9. Zlín, Žárovice, Klentince i Topolná po 16 stupní.
1: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: V Břeclavi v Čermákově ulici došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Projíždějte opatrně. V Břeclavi připomínáme křižovatkou Papíráku opět pod kontrolou semaforu. Dočasná okružní křižovatka už je minulostí. Tak na křižovatce 17. listopadu Sovadinova a Palachova ulice opatrně. Palachovy ulice opatrně. Míříme teď do Brna v Karlově ulici. U křižovatky s Máteří ulicí se srazila dvě osobní auta. Počítejte také s omezením. A v Brně ve Vídeňské ulici u křižovatce na křižovatce Spolní došlo, jak už od nás víte, ke střetu osobního vozidla s tramvají. I tady počítejte s delším zdržením. Šťastnou páteční cestu s rádiem Jih, ať už míříte kamkoliv.

0: 9 hodin 9 minut na rádu jich Volker, taky to vidím večer na Volkra, možná, že jich Zverčo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Děkujeme, že jsem dostala k mikrofonu. Tak dáme další hity pro dobrou náladu i v závěru pracovního týdne, ale v pátek 29. května to bude zase o kapičku veselější, alespoň tedy pro někoho, kdo si od 11. do 28. května pochutnával v Burgers Fresh Burger Bistru v Hodoníně na nějakém burgeru, na žebrách nebo na nějakých jiných pochutinách a zapojil se svou účtenkou přímo na provozovně do soutěže o elektrokolo v hodnotě 81 000 korun, protože už za pár minut budeme losovat desítku finalistů.
1: Budeme.
0: My tady máme takovou krásnou kostku, skleněnou, zapečetěnou, kde jsou veškeré ty účtenky z té provozovny.
1: A že jich tam je?
0: No a že jich tam je, pěkně jste si pochutnali. My to všechno samozřejmě budeme natáčet, abyste věděli, že to není žádná faleš, nehledě na to, že tady budeme mít i nějaký dozor.
1: Ano.
0: Aby jsme náhodou to kolo nedali Verči. Ona má ještě furt koloběžku a taky by ráno nějaké...
1: Taky bych chtěla nějaké kolo, že, no.
0: A byla jsi na burgeru, nebyla?
1: No, tak byla, no, ale...
0: Ale nesoutěžila, no. Byla sférová. Dobrá, tak jak jsme říkali, dejte nám

0: hodin 18 minut posloucháte i v pátek v závěru pracovního týdne Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a my jsme říkali společně s Verčou, že někomu uděláme obrovskou radost.
1: Ale obrovskou radost.
0: Tak jsi připravená?
1: Jsem připravená.
0: Tak já si myslím, že bychom se do toho mohli pustit. Já jsem vždycky dělal připravený našim posluchačům radost.
1: Tak jo, no tak kdo jste si dal do včerejšího večera burger z menu v Burgers Fresh Burger Bistru Hodonín a vhodili jste svoji účtenku do soutěžního boxu, tak s námi právě teď hrajete na rádiu Jih označkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Je to tak. Dámy a pánové, ta budka, když ji tak nazvu, je tady a je plná prasknutí. Pochutnali jste si, a to je dobře. A navíc ještě můžete vyhrát ono elektrokolo. Jakže to finále bude probíhat? Jednoduše, za malou chvíli ze všech vozených účtenek v Burgers Fresh Burger Bistru v Hodoníně zveřejníme ve vysílání rádia Jih desítku finalistů, respektive je poctivě vylosujeme, a to za přítomnosti Martiny Zdeňkové, provozovatelky Burgers Fresh Burger Bistra v Hodoníně. Přejeme vám krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
2: Děkuju, zdravím všechny, zdravím posluchače rádia Jih a naše milé zákazníky Burgers Fresh Burger Bistro. Teď budeme losovat.
0: Ano, za chvíličku budeme losovat.
1: A pokud uslyšíte svoje jméno a příjmení, tak počkejte na oficiální uvolnění studiové linky rádia s číslem
0: 518-345-678.
1: Ještě jednou zopakujeme telefonní číslo
0: 518-345-678
1: a potom můžete volat. Kdo se dovolá jako první, tak ten vyhrává značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Tak paní Martino, já vás poprosím, abyste si vzala to osudí do ruky, možná trošičku zkusila s tím zaštít.
2: Takže prohrábneme a taháme.
0: Prvního finalistu, jímž je, přečte to Verča, zkusí to.
1: Prvním finalistou je Denis Oravský z...
0: No?
1: Borský Mikuláš.
0: Super, jedeme dál, losujeme opět a znovu. Dalšího finalistu je, žere o elektrokolo v hodnotě 81 tisíc korun.
1: Dalším je Věra Baldriánová z Hodonína.
0: Taky může být novou majitelkou tohoto kola.
1: Další.
0: Losuje se dál.
1: Další je Juraj Gaža z Holíča.
0: Nervozita stoupá, další lístek vytažen. A kdo bude finalistou?
1: Dalším finalistou je Martin Kocák Petrova Ves.
0: Aha. Tak koho pak tam máme dál?
1: Další šťastlivec, šťastlivkyně, Eva Macháčková z Hodonína.
0: Další žena, co bude možná poznávat krásy Jižní Moravy na elektrokole.
1: Dál tady máme finalistu muže David Kaňovský z Vracova.
0: A paní Martina dál loví v tom boxu plném účtenek.
2: Takže další krásná účtenka.
1: Další je zase muž Zajíček Martin z Hodonína.
0: Si počítám správně, je to sedmý finalista.
1: Raz, dva, tři, čtyři, ano. Správně počítáš. Další je finalistka žena Veronika Králová z Dubňan.
0: Taky Verči budeme držet pěsti. Doufám, že Verča poslouchá rádio Jih, rádio Jižní Moravy.
1: Teď máme co devátého?
0: Ano.
1: Takže devátým finalistou je Michal Štípský z Veselí nad Moravou.
0: No a paradoxně ve finále jdeme do finále. Budeme tady mít desátého finalistu anebo finalistku.
1: A desátým finalistou je Patrik Pagáč ze Skalice.
0: Tak, paní Martina to zvládá na jedničku, za což jsme samozřejmě velmi rádi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 finalistů tady máme. Verča ještě zopakuje.
1: Tak jo.
0: Buďte připraveni u telefonní linky 518
1: 345
0: 678.
1: Takže finalistmi jsou Denis Oravský Borský Mikuláš, Věra Baldriánová Hodonín, Juraj Gaža Holíč, Martin Kocák Petrova Ves, Eva Macháčková Hodonín, David Kaňovský Vracov, Martin Zajíček Hodonín, Veronika Králová Dubňany a Michal, ještě Michal Štípský Veselý nad Moravou a Patrik Pagáč z Skalica.
0: Desítka finalistů, jež bude rád o elektrokolo v hodnotě 81 tisíc korun. My už za pár vteřinek aktivujeme telefonní linku
1: 518-345-678
0: a kdo se z této desítky finalistů dovolá jako první, ten získává to elektrokolo. Tak jsme připraveni?
1: Jsme připraveni.
0: Já bych poprosil paní Martinu, provozovatelku, aby to odpočítala, třeba 5, 4, 3, 2, 1.
2: Takže 5, 4, 3, 2, jedna, teď!
0: Aktivovali jsme telefonní linku k nám sem do studia. Kdo se z desítky finalistů dovolá jako první, získává elektrokolo v hodnotě 81 tisíc korun. Já doufám, že v závěru pracovního týdne, dámy a pánové, máte chviličku ve svých pracovních povinnostech zavolat k nám sem do studia a odvést si to fantastické elektrokolo. Tak dobré dopoledne přejeme komu?
3: Dobrý, Denis Oravský.
0: Denis Oravský z Borského Mikuláše?
3: Ano, ano.
0: My ti blahopřejeme, získáváš elektrokolo v hodnotě 81 tisíc korun.
3: Cože? Fakt, určitě? Wow, to není možné,
0: Chlape, ty jsi spochutnal a navíc ještě získáváš elektrokolo, to je fantastická kombinace, možná jenom díky Burgers Fresh, Burger Bistro v Hodoníně a Rádiu Chráju Jižní Moravy. Tak velká gratulace.
1: Gratulujeme.
3: Ano, děkujem, my jsme tam byli. To není možné, prostě.
0: Věř tomu.
3: My jsme se tam volili na jezd a oni nemali volné, tak nakonec tam našli volné město. A
0: to mi furt plno točíš, tak je to dobré.
3: Ano, a potom prostě tak to, že jsem ženě říkal, byli jsme tam na výročí svatby, že bodlo by nám to kolo strašně.
1: Tyjo, takže
0: ale tady jde vidět, že prostě člověk si musí počkat na ten stůl, vydržet, aby se dobře najedl, ale aby získal tuto krásnou hodnotnou cenu. No tak, co na to říká paní Martina?
2: Je to úžasné, gratulujeme a přijďte zás.
3: Děkujem, to je snad prvá výhra v životě.
0: To nás opravdu moc a moc těší. Přejeme samozřejmě spoustu šťastných kilometrů. Doufám, že vyzlavači jedné stopy, že si čas od času na nějakém tom kole zajedeš.
3: Určitě, ano. Právě, že mal jsem 40 rokov před rokem a dostal jsem od ženy klasický bicykel a povedal jsem si, že chcelo by to elektrokolo a to není možné.
1: A je doma.
0: My jsme bicykel vyměnili za elektrokolo. Úžasné. Tak velká gratulace ještě jednou. Zůstaň na drátku, užij si to a nezapomeň se zase dojít dobře najíst, jo?
3: Jasné, určitě. Děkuji moc.
0: Zatím ahoj, čau. Tak paní Martino, moc děkujeme, že jste dokázala udělat takovou radost. Moc děkujeme za to, co připravujete společně s vaším týmem, protože je to opravdu fantastické. A budeme se těšit zase někdy příště.
2: Děkujeme, my taky. Přijďte zas?
0: Určitě ano, děkujeme. No a vám všem, co jste se přišli najíst, ale tentokrát to nevyšlo, tak buďte v klidu, je to jenom hra a další soutěže se na rádu jich samozřejmě připravují. Teď Miley Cyrus.
4: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9.37, co nevěd, divoký byla v Tsunami, anebo The Wanted a Walks Like Rihanna. No a v pátek Verča s dobrou náladou a taky určitě nějakou tou zajímavostí.
1: Ano, protože naši posluchači sbírali teďka, nebo sbírali spíš Burgers, Fresh Burger by se to sbíralo ty účtenky papírové, jo? Protože ano. Prostě jsme soutěžili o to elektrokolo. No a já tady mám pána z Indie, který celoživotně sbírá papírové kelímky, ne jako šálky, ne hrníčky, ale takové ty papírové kelímky, do kterých si uděláš kafe a prostě za chvilku to vyhodíš, jo. No a on je sbírá teda celý život z celého světa. A minulý týden si z kolekcí 858 různých kusů zapsal světový rekord Guinnessovy knihy.
0: Ty krása.
1: Prostě má to, jakože každý ten kelímek je z jiné kavárny, z jiné země, z jiného roku prostě a tak jako.
0: Vidím, jak to tam zalepené, zaschlé.
1: No.
0: Manželka asi nějakou má, tak musí mít teda radost. Děcka vy toho vypakovali z pokojíčku, aby to tam mohl mít.
1: Oni to v té Indii tak asi neřeší.
0: Myslíš?
1: No.
0: Já nevím. Tak doufám, že aspoň počálky vrací, když už ne kelímky. Poslouchejte rádi.

0: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
1: Nepoznávám své známé v dálce.
0: Vidím to na žejdla.
2: Při čtení se mi mlží písmena.
0: Vidím to na žejdla.
3: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
0: Vidím to na žejdla.
4: Při řízení mám neostrý pohled.
0: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
5: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
12: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
13: Kaufland.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: už páteční dopoledne a budeme si ho zhezčovat, zpříjemňovat i dál. A to samozřejmě za pomoci skvělé muziky. Po 10. hodině nám z ní zazní třeba DJ Kamera s hitem Be Mine. Kapela Mirai přidá Jahodu. A na playlistu taky Eagle Eye Sherry a Save Tonight. No a čínský investor zřejmě nestihne dokončit lázně v pasohlávkách, tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia a jejich podání Petra Jindry. Tak zůstaňte s námi a mějte krásný pátek.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na rádiu Jih.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
5: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo

0: www.klimastyle.cz.
1: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasyn.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
5: Zdravěj, všem krásné páteční dopoledne, za 2 minuty bude 10.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Čínský investor zřejmě nestihne dokončit lázně v Pasohlávkách a těžba štěrkopísku u Napajdel se zatím odkládá. Plánovaný lázeňský komplex v Pasohlávkách stále nezačal vznikat, přestože ho měla čínská společnost Raisan dokončit do konce ledna příštího roku. Jihomoravský hejtman Jan Grolich připustil, že investor stanovený termín pravděpodobně nesplní. Pokud nepředloží kolaudační souhlas, hrozí firmě smluvní pokuta až 100 milionů korun. Kraj zároveň zvažuje, že by pozemky od investora odkoupil zpět do svého majetku. Čínská firma koupila pozemky v roce 2019 za 380 milionů korun a zavázala se na nich vybudovat lázeňský areál. Dodejme, že kousek od tohoto místa naopak, jak už z vysílání rádia jich víte, pomalu vrcholí otevření krajského sanatoria. Plánovaná těžba štěrkopísku v lokalitě Pěné na severu Napajdel se v příštích 10 letech uskutečnit nemá. Kraj po vlně nesouhlasu města, spolků i veřejnosti doporučil, aby se do roku 2035 v lokalitě nezahajovaly žádné činnosti, které by mohly poškodit tamní pastviny. Odpůrci upozorňovali hlavně na možné ohrožení rozvoje rekreační oblasti Baťova kanálu i historických pastvin spojených s napajdelským hřebčínem. Ložisko štěrkopísku ale zůstává v krajské surovinové koncepci vedené jako rezerva. Po roce 2035 se tak otázka případné těžby může znovu otevřít.
6: Rádio Jih, počasí.
5: Dneska nám bude převládat jasno, na nejvýš očekáváme malou průsvitnou oblačnost a teploty vyšplhají v Jihomoravském kraji na 24 až 27 stupňů a ve Zlínském maximálně na 24. Aktuálně hluk Hovorany Brumovice hlásí 16 a Břeclav 17 stupňů Celsia.
1: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým 4válcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: A míříme taky na cesty. Opatrní buďte v tuto chvíli na D2 a taky v Brně. Na dálnici D2 na 0,5 kilometru na příjezdu do Brna od Bratislavy se stala nehoda. Silnice je tam uzavřena. Počítejte se zdržením v koloně. A v Brně

0: Metallica, Madonna už za momenty vystřídají DJ Kamaráta nebo kapela Miraj a my si taky povíme o jednom zásahu brněnských strážníků. Ti totiž jeli kvůli něčemu, ale objevili někoho. Přivolali kouř z chatky v brněnském Králově Poli, no ale místo požáru našli celostátně pátraného muže. Detaily k tomu nabídnem na Rádiu Jih už za moment. Hezké dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pohoda. Život je fajn.
1: Máme 12 minut po desáté, jsme moc rádi, že zůstáváte s rádiem Jih, rádiem Jižní Moravy. No a teď si představte, že vidíte kouř stoupat z malé chatky u lesa. Tak přesně to znepokojilo obyvatelku na okraji brněnského Králova pole, no a tak zavolala městskou policii. Strážníci, když na místo dorazili, tak zjistili, že z komína malé chatky už se sice nekouří, ale v nezajištěné zahradní chatce někdo přebývá. Na jejich výzvě se dlouho nikdo neozýval, ale po chvilce našli ukrytého 32-letého muže. No a při kontrole vyšlo najevo, že po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání a je na něj vydaný zatykač. Strážníci ho proto spoutali a předali státní policii. No a to je, jak v životě něco hledáme, za něčím si jdeme, ale místo toho najdeme něco úplně jiného, ale zase někdy třeba i lepšího. Do Brna po naší frekvenci 101 FM z rádia jich zdravíme, no a nejenom tam, už za malý moment poletí 90-kové Save Tonight.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: dalšímu zpříjemnění nám dopomůže další trojka hitů pro dobrou náladu. No a taky se podíváme na novinku ve sdílených kolech. A tu velkou novinku čekají konkrétně sdílená kola ve Zlíně a Otrokovicích. Od června totiž mezi oběma městy dojedete ještě pohodlněji. Podrobnosti na rádiu Jichu za pár minut.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v Břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Předleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
5: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 000 korun. A pozor, náborový bonus 50 000. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
6: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimpu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PM DJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
7: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
8: Ahoj děti!
9: Jdeme na Cibuláčik!
10: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
11: Vystoupí Miro Jaroš, Čístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
10: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
12: Vidíme se na Cibuláčiku!
13: Vstupenky v prodeji na goout.cz.
14: Agrotek a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
15: Kia. Movement that inspires.
14: Zjistěte více na webu agrotekauto.cz. Opakuji, agrotekauto.cz.

máme 10 hodin a 35 minut. No a jestli se potřebujete pohodlně dopravovat mezi Zlínem a Otrokovicemi, tak máme dobrou zprávu, protože od 1. června můžete na sdílených kolech velice snadno se takhle pohodlně dopravovat, protože se oba systémy propojí, takže si kolo půjčíte v jednom městě a bez problémů ho můžete vrátit v tom druhém. Ve Zlíně sdílená kola fungují už od roku 21 v Otrokovicích od letošního března a zájem je tam evidentně veliký. Za necelé 3 měsíce tam lidé využili kola už víc než 4000krát. Většina jízd navíc trvá do 15 minut, které mají uživatelé zdarma. No podle radnice si lidé možnost propojení tady těch dvou

0: praktičtější třeba na cestu do práce, do školy, anebo prostě jenom tak za zábavou. Ono o ty sdílená kola celkově je dost, podle těch dat, dost velký zájem. Lidi je fakt jako využívají hodně, takže tohle jsou skvělé zprávy pro lidi ze Zlína a Otrokovic. My gratulujeme, že se to tak hezky povedlo a z rádia jich na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme teď už borovičku.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Mužský sbor z Vacenovic vás zve v sobotu 30. května na setkání mužských sborů. Začátek je v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nětčic, Smolinského, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zaspívat krásné lidové písničky, vstupné dobrovolné. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra Pfan v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. V sobotu 6. června se za kulturním domem v Moravanech uskuteční koláčkové zpívání. Začátek je v 14:30 odpoledne. Vystoupí Moravianky a Bunny High z Moravan, Old Stars Břeclav, ženský sbor Charvatčané, Tetičky z Dolněnčí a Švekruše z Brna. Připravena bude ochutnávka vín místních vinařů i dobrot od místních a přespolních hospodyněk. Programem provází Jiří Kokmotos. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Páteční dopoledne. Máme tady poslední pracovní den tohoto týdne. No a tak si k němu budeme dál posílat pořádnou várku muziky, aby nám to v těch prasích rychleji utíkalo. Po 11. z muziky třeba 90. Dream. Na pořádnou hudební jízdu nás vezme Mikolas Josef s hitem Ferrari.

Petr Jindra prozradí nám v nich třeba to, že Jihomoravský kraj ocenil nové mistry tradičních řemesel a ocenění míří do Kyjova i Velké nad Veličkou. Tak zůstaňte s námi, užívejte a mějte krásné dopoledne. Víkend na rádiu Jih začíná.

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů, zpět materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
2: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
3: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
2: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
3: Vážně? To zní dobře.
2: Ve spolupráci s WWW Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
4: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.

0: mrkněte na web www.vašepomlčkafinal.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland. Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
8: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
9: Za 2 minutky bude 11 z rádia, jich vám přejeme krásný pátek.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Jihomoravský kraj ocenil nové mistry tradičních řemesel. Ocenění míří do Kyjova i Velké nad Veličkou a nová zbrojovka v Brně přivítá první obyvatele. Jihomoravský kraj udělil titul mistr tradiční rukodělné výroby 2026 třem osobnostem, které pomáhají zachovat tradiční řemesla. Ocenění získala Věra Častová z Velké nad Veličkou za výrobu obřadních pokrývek hlavy, Jirena Rajsiglová z Kyjova za šití krojových kožichů a František Kresl z Velkých Opatovic za košíkářství. Kraj tím vyzdvihuje lidi, kteří své dovednosti nejen ovládají, ale také je předávají dalším generacím. Titul se uděluje pouze v oborech, kterým hrozí zánik. Slavnostní předání ocenění se uskuteční v srpnu během dopisného festivalu Kyjovského Dolňácka v Miloticích. V brněnských Židenicích pokračuje výstavba nové čtvrti Nová zbrojovka a první obyvatelé se tam nastěhují už v příštích měsících. Na podzim má být dokončen první bytový dům s 660 byty, další stovky bytů a kancelářských prostor přibydou během příštího roku. Součástí nové čtvrti budou také obchody, restaurace, kavárny, fitcentrum, školka a další služby. V první etapě vznikne přibližně 300 bytů na prodej a 110 nájemních bytů. Podle investorů by se už příští rok mohli v areálu denně pohybovat zhruba 3000 lidí.
10: Rádio Jih, počasí.
9: Na jihu i jihovýchodě Moravy dneska jasno, na nejvýš malá průsvětná oblačnost. No a co se týče teplot, tak ty nám vyšplhají v Jihomoravském kraji na nejvýš na 27 a ve Zlínském na 24 stupňů Celsia. V tuto chvíli Traplice a Zlín hlásí 18 stupňů a Starý Podvorov a Sedlec u Mikulova 20 stupňů Celsia.
8: Poslední šance. Využijte do prodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým 4válcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Jsme s vámi taky na cestách opatrně aktuálně v Brně, na Znojemsku, Uhersko-Hradišťsku a taky D1. V Brně na křižovatce ulic Bubeníčkova a Gajdušova se srazila dvě osobní auta, počítejte tady se zdržením. Na Znojemsku na výjezdu z Die na Tasovice se srazila taky dvě osobní auta, i tady počítejte s omezením. Na Uhersko-Hradišťsku v Nedakonicích stojí na vozovce odstavené nákladní vozidlo a na místě zasahují záchranné složky a na D1 na 193,5 km směrem z Brna na Vyškov se srazily dva kamiony. Počítejte tady se zdržením v koloně. Buďte opatrní a ať už frčíte kamkoliv, tak mějte s rádiem šťastnou páteční cestu.

0: Harry. Božňu. Pecka. A co je teda taky pecka? Tak to je to, co se stalo v Brně a následně v Praze. My totiž celkem nezvykle zavítáme za chvilku i do našeho hlavního města, ale má to svůj důvod. Povíme si totiž o jedné dost kuriozní záležitosti. Zkuste si představit, že vám zavolají policisté, že našli vaše ukradené auto. To je super zpráva, ovšem za předpokladu, že vůbec víte, že vám to auto ukradli. Jenomže to muž z Brna vůbec netušil a jeho auto našli právě až v Praze. Kde teda ale zloděj auta udělal ještě pořádnou show, než ho chytili. Všechno si to povíme na vlnách Rádia Jih už za malou chvilku. Teď zpěvačka Rihanna.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

ladíte rádio Jih, díky za to. No a teď už k tomu příběhu, co je jak z akčního filmu. Takže policisté v Praze pronásledovali řidiče Audi, který si z dopravních předpisů evidentně nic nedělal. Možná se teď divíte, proč mluvíme o někom v Praze, ale vydržte, má to svůj důvod. Takže frajer si projížděl křižovatky na červenou, ohrožoval tramvaje, řidiče, chodce a nezastavil ho ani policejní záteras. Ten normálně objel a frčel si dál. Pak už ale teda jeho zběsilá jízda skončila, to v okamžiku, když špatně odbočil do podzemních garáží, no a dál už nemohl. Policisté ho zadrželi. A teď to přichází. Za prvé zjistili, že za volantem vůbec nemá co dělat, protože má zákaz řízení až do roku 2028. No a teď přijde vůbec ta největší kuriozita. Ono, auto bylo kradené. A když policisté kontaktovali majitele auta z Brna, aby mu oznámili, že jeho vůz našli po honičce v Praze, tak muž byl naprosto v šoku, protože on si myslel, že ta jeho Audina pořád stojí zaparkovaná před jeho domem. Takže policisté mu našli auto na druhém konci republiky, a to ještě dřív, než si majitel vůbec stihl všimnout, že ho nemá.

0: No a policisté teď taky teda hledají další svědky celé jízdy, a to hlavně lidi, které řidič mohl ohrozit. Takže pokud jste byli v Praze svědky tady té divoké jízdy auta značky Audi, tak se ozvěte na linku 158. No a teď si pojďme společně užít na rádiu jejich další muziku. Za moment Poetika a song Blízko.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu je zpěvačka Lady Gaga. Další na playlistu jsou Korona, BB Rexa a The Rasmus a taky si prozradíme aktuální info o jednom kinu. Blanenském kinu, protože to na měsíc zavře. Ale když se v létě znovu otevře, tak diváky bude čekat víc místa na nohy, nové sedačky a taky další změny. A my si za chvilku prozradíme na rádiu, co všechno se v sále promění. Tak si na to počkejte a mějte krásný pátek.
1: Poslouchejte Rádio Jich.

0: inspirace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
2: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
3: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.

0: to i v 11 hodin a 41 minut. No a jestli máte rádi kino v Blansku, tak vás čeká teď malá pauza, ale zase s příjemným výsledkem. Od 1. června se tam totiž rozjede rekonstrukce promítacího sálu, která má hlavně divákům zpříjemnit zážitky z filmu. Přibydou nové a širší sedačky s opěrkou hlavy, mezi řadami bude víc místa na nohy a nově se upraví taky uspořádání hlediště. Vymění se koberce, přibude osvětlení schodů a celý sál dostane takovou mnohem modernější podobu. Kino by se mělo znovu otevřít na začátku července, mezitím ale zůstane zavřené. No a pokud jste fanoušci filmových zážitků pod širým nebem, tak o ty vás v Blansku nepřipraví, jenom se letos to letní promítání přesune do zahrady dělnického domu. Tak my z rádia jich přejeme, ať se rekonstrukce vyvede podle plánu, ať nevznikají žádné zbytečné komplikace a věříme, že se potom divákům v Blansku bude nové kino líbit. A líbit se bude určitě i další muzika, která letí z éteru rádia jich už za malý moment. Krásný pátek!
1: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
2: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Koši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: muziky, která k vám poletí v té první odpolední hodince. Takže po 12. například Hex a v pátek podvečer. Gustav Oliva přidá song Balada Boa. A Bruno Mars zase hit I Just Might. No a těžba štěrkopísku u Napa Edel se zatím odkládá. O tom a nejen o tom budou dnešního Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Hity, které léčí. Hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Mastrakovo Matkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, Britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
8: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
11: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Z rádia jich přijem dobrou chuť, za 2 minutky bude 12.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Čínský investor zřejmě nestihne dokončit lázně v Pasohlávkách a těžba štěrkopísku u Napa Edel se zatím odkládá. Plánovaný lázeňský komplex v Pasohlávkách stále nezačal vznikat, přestože ho měla čínská společnost Raisan dokončit do konce ledna příštího roku. Jihomoravský hitman Jan Grolich připustil, že investor stanovený termín pravděpodobně nesplní. Pokud nepředloží kolaudační souhlas, hrozí firmě smluvní pokuta až do výše 100 milionů korun. Kraj zároveň zvažuje, že by pozemky od investora odkoupil zpět do svého majetku. Čínská firma koupila pozemky v roce 2019 za 380 milionů korun a zavázala se na nich vybudovat lázeňský areál. Dodejme, že kousek od tohoto místa, naopak, jak už z vysílání rádia jich víte, pomalu vrcholí otevření krajského sanatoria. Plánovaná těžba štěrkopísku v lokalitě Pěné na severu Napajedel se v příštích 10 letech uskutečnit nemá. Kraj po vlně nesouhlasu města, spolků i veřejnosti doporučil, aby se do roku 2035 v lokalitě nezahajovaly žádné činnosti, které by mohly poškodit tamní pastviny. Odpůrci upozorňovali hlavně na možné ohrožení rozvoje rekreační oblasti Baťova kanálu i historických pastvin spojených s Napajedelským hřebčínem. Ložisko štěrkopísku ale zůstává v krajské surovinové koncepci vedené jako rezerva. Po roce 2035 se tak otázka případné těžby může znovu otevřít.
14: Rádio Jih. Počasí.
0: Venku stále jasno a jasno očekáváme celý den maximálně malou průsvitnou oblačnost. A teploty v Jihomoravském kraji dneska 24 až 27 stupňů a ve Zlínském 21 až 24. Aktuálně 20 stupňů hlásí Kyjov a Polešovice a po 21 měříte v Sudoměřicích a Pasohlávkách.
2: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
14: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme taky za volanty, opatrní buďte na Brněnsku a taky v Břeclavi. Na trase z Pohořelic do Brna na sjezdu do Popovic bouralo osobní auto s nákladním a zdržíte se tam nárazově. A ještě v Břeclavi, tam na křižovatce u nemocnice na třídě 1. máje je porucha světelné signalizace a oprava bude možná nejdříve po víkendu, tak tam dbejte zvýšené opatrnosti, počítejte s tím, celkově buďte na cestách opatrní, ohleduplní a trpěliví a mějte s rádiem jejich šťastnou páteční cestu.

0: Zdravě jich přejem, hezké odpoledne. Před námi hity jako V pátek v podvečer anebo Balada Boa. No a taky se mrkneme na to, co dělali dneska školáci v Břeclavi. Když se řekne školní výuka, tak nás asi úplně nenapadne sázení kytek, ale v Břeclavi dneska děti opravdu vyměnili lavice za lopatky. Jak to a kde to, to si prozradíme tady u nás na Rádiu Jih už za pár chvil. Teď si užijte muziku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: s rádiem Mich, rádiem Jižní Moravy. No a představte si, že v Břeclavské knihovně dneska bylo pořádně rušno, protože na dvůr dorazili školáci ze základní školy Kupkova a pustili se do sázení desítku druhů rostlin. No a během chvilky pomohli s první částí proměny vnitrobloku knihovny. Ten se má do září změnit na takzvanou oázu příběhu, teda místo, kde si lidé budou moct zajít s knížkou, posedět anebo si dát kávu. A protože jde o komunitní projekt, tak knihovna chtěla, aby u toho byly i místní děti. A tak byly a z fotek to vypadá, že byly i spokojené, že se jim to zkrášlování vnitrobloku Břeclavské knihovny líbilo. My tam zdravíme z rádia jich, no a do celého jihomoravského i zlínského kraje posíláme už za moment zpěváka Bruno Marze. Krásné odpoledne.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: But you're just a boy.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio I. Rádio I.

0: 90-kové Dream a my se po další muzice vrhneme na další samozbírání jahod. Už jsme na rádiu jich informovali o tom, že samozběr jahod začal ve Velkých Bílovicích a taky v Moravském Žižkově. No a ode dneška se přidává další obec. A která, to si prozradíme na vlnách rádia jich už za několik málo minut. A za okamžik už taky kapela Činanský a její slovenský Klín.
1: Poslouchejte rádio jich online.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
3: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší Plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná Plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauracearmia.cz. Otevřeno máme každý den.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.

0: Daniel Somber s hitem Back to Friends a my máme taky jednu příjemnou zprávu, a to, že k samozběrům jahod, které, jak už od nás víte, odstartovaly ve Velkých Bílovicích i Moravském Žižkově, se teď přidali taky Šakvice. V Šakvicích na Břeclavsku jahody Šakvice zahájily samozběr dneska v 9 hodin ráno a i tady je cena za kilogram 90 korun. Platit se dá hotově i kartou a kdybyste měli strach, že tam netrefíte, tak nebojte, po obci jsou rozmístěné navigační tabule, které vás po klidu dovedou přímo do cíle a tam se dá i pokojně parkovat. Takže už se nám to pěkně rozšiřuje, už postupně jahody dozrávají všude, takže se nám zvětšuje ten výběr, kam si na samozběr jahod zajet. Tak pokud to máte rádi, tak teď je ta správná chvíle vyjet. No a správná chvíle je na rádiu jich taky na další muziku, takže už za okamžik letí se éteru zpěvačka Katy Perry. Hezký pátek!
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Městy Spolešovice a polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června se za kulturním domem v Moravanech uskuteční koláčkové zpívání. Začátek je v 14:30 odpoledne. Vystoupí Moravianky a Bunny High z Moravan, Old Stars Břeclav, ženský sbor Charvatčané, Tetičky z Dolněnčí a Švekruše z Brna. Připravena bude ochutnávka vín místních vinařů i dobrot od místních a přespolních hospodyněk. Programem provází Jiří Kokmotos. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cymbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Obec Mutěnice zve všechny malé i velké na Den dětí. Už v sobotu 30. května od 14.30 vás čeká odpoledne plné zábavy a skvělé nálady. Těšit se můžete také na oblíbené vystoupení Karol a Klído. Vstupenky přes SMS ticket a na místě za 300 korun.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: za mikrofonem Veronika Brostianu, krásné odpoledne. Blíží se nám 13. hodina, no a i v ní vám nabídneme další dnešní hity pro dobrou náladu a z nich to budou třeba Sunrise Avenue se songem Fairy Tale Gone Bad. Callum Scott a Whitney Houston přidají I Wanna Dance With Somebody. A Tereza Mašková, Marek Lambora, zase náš příběh. Petr Indra přidá páteční humorovské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že nová zbrojovka v Brně přivítá první obyvatele. Tak zůstaňte s námi, užívejte a mějte krásné páteční odpoledne.
1: Víkend na rádiu jich začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů. Ruska Máša není česká dáša, zatančí, zaspívá a pusu dá. Každý pátek večer hrajeme nové i staré.

0: aí. Každý pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih. Na Rádiu Jih.
1: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo

0: nebo mrtněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: What's up? Zdravím celýho Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Z rádia i všem krásné páteční odpoledne, za minutku nám odbije 13. hodina.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Jihomoravský kraj ocenil nové mistry tradičních řemesel. Ocenění míří do Kyjova i Velké nad Veličkou a nová zbrojovka v Brně přivítá první obyvatele. Jihomoravský kraj udělil titul mistr tradiční rukodělné výroby 2026 třem osobnostem, které pomáhají zachovat tradiční řemesla. Ocenění získala Věra Častová z Velké nad Veličkou za výrobu obřadních pokrývek hlavy, Jirena Rajsiglová z Kyjova za šití krojových kožichů a František Kresl z Velkých Opatovic za košíkářství. Kraj tím vyzdvihuje lidi, kteří své dovednosti nejen ovládají, ale také je předávají dalším generacím. Titul se uděluje pouze v oborech, kterým hrozí zánik. Slavnostní předání ocenění se uskuteční v srpnu během dopisného festivalu Kyjovského Dolňácka v Miloticích. V brněnských Židenicích pokračuje výstavba nové čtvrti Nová zbrojovka a první obyvatelé se tam nastěhují už v příštích měsících. Na podzim má být dokončen první bytový dům s 660 byty, další stovky bytů a kancelářských prostor přibydou během příštího roku. Součástí nové čtvrti budou také obchody, restaurace, kavárny, fitcentrum, školka a další služby. V první etapě vznikne přibližně 300 bytů na prodej a 110 nájemních bytů. Podle investorů by se už příští rok mohli v areálu denně pohybovat zhruba 3000 lidí.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Venku stále jasno a jasno nás i nadále čeká během celého dnešního dne. No a teploty v Jihomoravském kraji vystoupají až na 27 stupňů a ve Zlínském na 24. Podíváme se taky, jak jsou na tom venkovní teploměry právě teď. Žeravice a Brno hlásí 21, Rajhrad 22 a Ladná 23 stupňů Celsia.
5: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Zdravíme taky řidičky a řidiče za volanty a opatrně v tuto chvíli na Zlínsku a taky v Břeclavi. Na Zlínsku v Tečovicích bourala dvě osobní vozidla, zdržení je tady minimální a připomínáme, že v Břeclavi na křižovatce u nemocnice na třídě 1. máje je porucha světelné signalizace a oprava bude možná nejdříve po víkendu. Tak tady dbejte zvýšené opatrnosti, počítejte s tím, buďte na cestách opatrní, trpěliví a z rádia jich přejem šťastnou cestu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Space Avenue, za chvilku už taky Callum Scott a Whitney Houston, anebo i Xindle X. No a podíváme se, co nového se nám otevře v Hodoníně. Bude to místo, které před pár lety zničilo tornádo a teď dostalo úplně novou podobu. Kde se otevírá nový park a co všechno v něm najdem, to si prozradíme na rádiu v následujících minutách, tak zůstaňte s námi a mějte krásný pátek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máme 15 minut po 13. čtvrt na dvě, chcete-li. A jestli si pamatujete, jak to u Červených domků vypadalo po tornádu, tak se tam teď budete možná chvilku rozhlížet, jestli jste tam správně. Ve středu 3. června se totiž otevře úplně nový park. Najdem tam velkou travnatou plochu, místo na sport, workoutové hřiště, lavičky na odpočinek i cestu, která propojí park se zoologickou zahradou. Slavnostní otevření začne ve 2 odpoledne a o 14:30 se bude stříhat páska. Takže pokud budete mít cestu kolem, tak klidně Píďo, můžete být mezi prvními návštěvníky. No a Klíďo Píďo, si pojďme taky užívat další muziku, takže na rádiu jich už za moment Shaggy a jeho Angel.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: 2:30 odpolední, páteční 2:30 odpolední. No a ještě, než to tady zase převezme vlastník, tak si o něčem povíme spolu. Může to znít trošku bláznivě, ale zatímco většina z nás bude v neděli ještě spát, tak v Buchlovicích už se bude od 4:30 ráno zpívat a budou se tam brousit kosy. V zámeckém parku se totiž uskuteční už 29. ročník koseckých písní. Dorazí pěvecké sbory z celé republiky, zahraje cymbalová muzika Rubáš a uslyšíte i typické cinkání kos při jejich naklepávání. Chybět nebude ani tradiční občerstvení pro účastníky v krojích, no a od 7 hodin ráno v neděli začne soutěž o nejlepšího sekáče a sekáčku Slovácka. No takže kdybyste se chtěli podívat, poslechnout, pobavit se, tak můžete do Buchlovic. Bude tam soutěž o sekáče a sekáčku Slovácka. Teď už na rádiu jich další muzika, no a po ní vlastník.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v Břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na tymeaturciak.art.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
6: Nepoznávám své známé v dálce.
5: Vidím to na žejdla.
7: Při čtení se mi mlží písmena.
5: Vidím to na žejdla.
8: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
5: Vidím to na žejdla.
9: Při řízení mám neostrý pohled.
10: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
11: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.

0: odpoledne přejem z rádia, jich to krásně zní, páteční. Doznívá nám Miley Cyrus a hit Flowers. A já vítám Vlastu Vlasíka. Čau Vlasti.
1: Nazdar Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia jich. Já nevím, člověče, jakože někomu, samozřejmě pátek, jak to krásně zní, že jo, končí v práci. Ale teď si představ, že třeba moje kamarádka se vrací dneska v pátek z Vídně, kde byla vlastně nějaké 4 dny. A ta se, jestli se... Už pátek.
0: No to je pravda, to vždycky, když se vrací z těch dovolených, z těch výletů, to se ti tak úplně nelíbí.
1: No, takže zdravíme vás všechny, kteří teďka cestujete domů s někama.
0: Já mám právě, jak teďka hrála ta Miley Cyrus, to Flowers, tak to já mám u ní, tady ty, jakoby, mě vždycky chytne ta cestovatelská, protože my, když jsme byli s mamkou v Paříži před těma 2-3 rokama, tak nám to normálně každé ráno hrálo u snídaně tam.
1: No tak to se nedivím, nedivím, že si na tom takhle závisla a že to v tobě evokuje to cestování. Já člověče ani nevím, teda muzika ve mně, jakože to, ale možná od Miraj to jedu.
0: Ano.
1: A tam, i když jede na kole, tak já si tam pořád tam vidím vlak, no dobře. Hele, tak pojďme na 2 slova pospátku. Dobře, poslouchej. Aněmz.
0: Změna.
1: Ano, dobře, ty. Arotarepo.
0: Operátora.
1: Ano.
0: A vlastně změnil operátora. Už
1: já jsem změnil operátora, prosím vás, protože mě fakt štvala strašně pomalá rychlost. Připadal jak v roce 1992, kdy si člověk stahoval ty hambaté fotky a trvalo to strašně dlouho. Tak ne, že bych se stahoval,
0: ne,
1: ale
0: že by si vlastně stahoval ty hambaté fotky.
1: No, to ne, ale potřeboval jsem rychlost. A víš co, hlavně u toho operátora, od kterého jsem odešel, tak tam je pořád hláška na začátku, ne? Voláte do jiné sítě a já... No.
0: A já právě zrovna u něj to nemám. Já jsem to měla u toho, ke kterému jsi teďka přišel, a u toho to nemám.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
8: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Kylie Minogue. 13 hodin 55 minut, to je aktuální čas. Tak co si zahrajeme po 14. hodině? Bude třeba tedy svým z jeho Lose Control? Budou taky Blink 182, All the Small Things. A z těch novějších věcí se můžete těšit na Emily, Ondreja, Kandráča a Marka Vose a jejich Máj. Ředitelství silnic a dálnic otevře modernizovanou odpočívku Vyškov už na konci léta. Také o tom budou mimo jiné další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné páteční odpoledne.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlasta Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
3: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji. agrotecauto.cz.
5: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů, zpět materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz. Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
4: Hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Ředitelství silnic a dálnic otevře zmodernizovanou odpočívku Vyškov už na konci léta a zlínská nemocnice operovala pacientku před stými narozeninami. Modernizovaná odpočívka Vyškov na dálnici D1 začne řidičům sloužit na konci srpna. Ředitelství silnic a dálnic zde výrazně rozšiřuje parkovací kapacity a buduje nové zázemí pro osobní i nákladní dopravu. Po dokončení přibude celkem 114 parkovacích míst, nejvíce pro kamiony, kterých bude nově 76. Součástí odpočívky budou také sprchy, dětská hřiště, venkovní posilovna, zastřešená posezení a nová restaurace. Odpočívka bude sloužit řidičům na trasách D1 mezi Brnem a Ostravou i na dálnici D46 směrem na Olomouc. Oční lékaři krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně operovali téměř 100letou pacientku Jindřišku Kouřilovou, která oslaví 100 let za 5 měsíců, trápil šedý zákal a výrazně zhoršené vidění. Zákrok trval 10 minut a podle lékařů by měl zlepšit její orientaci i kvalitu života. Operace šedého zákalu patří mezi nejčastější zákroky a díky místnímu znecitlivění mohou podstoupit i lidé ve velmi vysokém věku. Pacientka se po operaci cítila dobře a už se těší na oslavu svých stých narozenin s rodinou.
5: Počasí.
4: Tak se pojďme podívat na venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Rakvicích aktuálně měříte 23 stupňů Celsia v Moravském Písku, v Uherském Hradišti a ve Šlapanicích. Potom měříte 22 na venkovním teploměru. Jak bude zítra? Očekáváme velkou oblačnost. Ráno a dopoledne jen lokální slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne bude více proměnlivá oblačnost. Přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. No jo, víkend, že jo. Večer postupně ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
1: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme se podívat také na silnice na Brněnsku ve Veverské Bytýšce. V Dlouhé ulici došlo ke střetu osobáku s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky a v Brně v Jemelkově ulici u křižovatky s ulicí Elišky Junkové došlo k požáru vozidla a na místě zasahují hasiči. Počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: A i když mám takhle 2,5 minuty po 14. pouštíme opravdový nářez, tak rozhodně se toho nedržte při řízení volantu. Pěkně v klidu, pohodičce, žádný stres. Tady jsou Blink-182.

0: že posloucháte Rádio Jih. Máme 14 hodin 8 minut. Co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál? Budeme samozřejmě blahopřát dnešním oslavencům, vám všem, kteří máte svátek nebo narozeniny. A hlavně mám tady ještě jednu zprávičku, tu nám poslala Jenda a Věruš ze Bzence. Ti nám napsali, že mají pohodu právě u poslouchání našeho rádia. Tak jsme moc a moc za to rádi. Šťastnou cestu, ať už jdete kamkoliv.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Vilma. K dnešnímu svátku ti přeje rádio i všechno nejhezčí, hlavně Maxovi Cegrovi z Kyjova. A gratulace letí tobě, kdo dnes 29. května oslavuješ narozeniny, stejně jako Lukáš Soufal z Brna, tak všechno nejlepší.

0: 29.5. je den keksů, den informovanosti o kompostování a den kancelářských sponek. Dnes by slavil narozeniny například John F. Kennedy, 35. prezident Spojených států amerických. A tak si dáme citát pro každý den právě od něj. Dobře poslouchejte. Změna je zákonem života a ti, kdo se dívají jen do minulosti nebo přítomnosti, jistě zmeškají budoucnost. Je to silná připomínka toho, že i když člověk občas hřeší třeba technické drobnosti, jako je moje výměna SIM karty nebo plánování tras, je důležité nestratit se zřetele ten velký cíl objevovat nové věci a vydávat se vstříc budoucnosti. Když se člověk nebojí změn, ani těch v podobě nového operátora nebo cesty do neznáma, udržuje si mysl čerstvou a život má veselější. No a když máme ten den informování o kompostování, dáme si jeden na toto téma. Chtěl bych podotknout, aby si to nikdo nebral osobně, je to přece jen pro pobavení a mám spoustu přátel, kteří dávají přednost tomu, o čem bude řeč. Tak dobře poslouchejte. Když pohřbíme 100 veganů do jednoho hrobu, jedná se o masový hrob nebo kompost?
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky za to. Tohle to je tedy svým z jeho Lose Control 14:27. Co nás čeká ve vysílání rádia jich dál. V Dambořicích se bude opět soutěžit o nejlepší guláš. Co všechno nabídne třetí ročník Damborského gulášfestu, tak to uslyšíte na rádiu jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu, bude Joan Osborne, Lady Gaga, taky Milk and Sugar.
1: Poslouchejte rádio.

0: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
3: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
2: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
3: Vážně? To zní dobře.
2: Ve spolupráci s WWW Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
4: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
5: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoš a doraž, bude to velký.
6: Léto. Slunce, plavky v KIK. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svijanský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Šum Blondýna. Už ani nevím, kde ten song je. Každopádně posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 14 hodin 41 minut. A kulturní komise Rady obce Dambořice zve na třetí ročník Damborského gulášfestu, který se uskuteční v sobotu 30. května od 12 hodin na víceúčelovém hřišti v Dambořicích. Můžete se těšit na 10 druhů gulášů, 4 druhy piva a hudební doprovod country kapely Los Nešvilos. Součástí programu bude také komentované vaření s Pepou Nemravou, úspěšným účastníkem soutěže Masterchef. Vaření soutěžních gulášů začne ve 12 hodin, ochutnávky odstartují v 17 hodin a vítězové budou vyhlášeni okolo 7:30. Koštovné je 300 korun a zahrnuje degustační žetony, 3 hlasovací žetony, misku a lžičku. Organizátoři zvou všechny milovníky dobrého jídla a pohodové atmosféry na Gulášfest v sobotu 30. května od 12 hodin na víceúčelové hřiště v Dambořicích. Tak do Dambořic zdravíme, za chvíli pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. Mužský sbor z Vacenovic vás zve v sobotu 30. května na setkání mužských sborů. Začátek je v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nětčic, Smolinského, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zaspívat krásné lidové písničky, vstupné dobrovolné. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra PFAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 14 hodin 52 minuty, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to. A co nás čeká za muziku po 15. budou třeba Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Dáme si taky skákačku od Shakiry Jejzo. A co se týká československé muziky, mimo jiné Bacil, Rugby a Nicole, 365 dní. Já jsem Vlasta Mancík, přeju vám krásné páteční odpoledne, už za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Jihomoravský kraj ocenil nejlépe opravené památky. Počkejte si na podrobnosti.
1: Víkend na rádiu Jih začíná v rytmu

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Když nemůže... Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
4: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratiškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratiškovice. www.macekasyn.cz.
5: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Jihomoravský kraj ocenil nejlépe opravené památky a Kyjov zahájí obnovu prostranství předškol v Bohuslavicích. Jihomoravský kraj vyhlásil vítěze soutěže nejlépe opravená kulturní památka roku 2025. V kategorii velkých staveb zvítězila obnova radniční věže ve Znojmě. Mezi drobnými stavbami uspěla zrenovovaná Boží muka v Novém Šaldorfu Sedlešovicích. A v kategorii výtvarných děl vyhrála obnova nástropní malby v kostele svatého Jana Křtitele v Mikulově. Cenu veřejnosti získala obnova interiéru kostela svaté Anny v Bořeticích na Břeclavsku, která obdržela přes 4000 hlasů. Kraj zároveň udělil titul rytíř péče o památku Mátky Ivaně Holáskové ze zámku Lednice a in memoriam Tomáši Rotekrovi, bývalému řediteli Národního parku Podyjí. V kyjovských Bohuslavicích začnou 3. června práce spojené s obnovou prostoru před základní školou. Prvním krokem bude přeložka kabelového vedení společnosti Cetin, ta je nutná pro následnou revitalizaci celé lokality. Stavební práce budou pokračovat během června a v okolí školy bude potřeba zvýšené opatrnosti. Hotovo má být po dokončení úprav povrchu mezi 18. a 20. červnem.
10: Rádio Jih.
12: počasí.
9: V Tvrdonicích máte na venkovním teploměru 24 stupňů Celsia, v Čejkovicích 23 a v Uherském Ostrohu a ve Stupavě 22 stupňů Celsia. Zítra očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokální slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne bude více proměnlivá oblačnost, přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer postupné ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
13: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
14: Rádio Jih. Doprava.
9: A pojďme na silnice. Upozorňujeme, že na křižovatce u nemocnice na třídě 1. máje v Břeclavi je porucha světelné signalizace. Oprava bude možná nejdříve po víkendu. Dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme Hance, že nám tuhle tu informaci přeposlala. Připomínám, že na Brněnsku ve Veverské Býtýšce v Dlouhé ulici se dořešuje střet osobáku s motorkou a na příjezdu do Brna po dálnici D2 směrem z Bratislavy v koloně na prvním kilometru bouralo nákladní auto s dodávkou. Tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: Za pár vteřin tady máme 15. hodinu. Vy posloucháte Rádio Jih. Vlásem, vlasňamací. A posílám vám teďka Rianu.

0: všech rádio Jižní Moravy. Díky za to. A co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, které obstarají Green Day a taky Bacil Rugby a Nicole 365 dní, bude tady vinařovo okénko, tak pokud máte svoji vinici, třeba i nějakou úplně maličkou, protože vám dělá radost, tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nevíte, tak dobře poslouchejte.
1: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
2: Dobrý den, na mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Letní teploty popohnaly přírodu dopředu. Na zahradách dozrávají jahody i brambory, ale také se zelená plavel, pampelišky a náletové keře. Stále máme možnost aktivně zasáhnout do tohoto procesu a našim rostlinám pomoci. Za chvíli je červen a v tomto nádherném měsíci dozrávají první plody naší práce. Jahody, řetkvičky, skoré brambory i jiné drobné ovoce a zelenina. Mimochodem, letos se na naše zahradní plody moc těším. Už mám bezpohlavních rajčat a jahod z dovozu plné zuby. Ale než tomu dojde, musíme se o zeleninu i ovoce ještě postarat, aby dozrálo a taky vydrželo. Začnu bramborami. Jejich největšího škůdce, mandelinku bramborovou, spolehlivě odstraníte už ve formě larev, a to přípravkem Spintor. Proti plísni na listech funguje univerzální výrobek Revus. Stále více se množí mšice, napadají téměř všechny druhy rostlin. Vysávají z nich mízu, přenášejí na ně choroby a vylučují sladkou šťávu, takzvanou medovici. Ta ucpává rostlinám pory a tvoří černou plíseň. Mnohdy ani není vidět, jen rostlina vadne a vy ani nevíte proč. Na boj proti mšicím se dá použít Sanium systém. Při silnějším napadení Sanium Ultra. I jahody trpí chorobami, nejčastěji plísní šedou. V tom případě použijte Vitisan a doporučuji jej použít i preventivně, abyste pak nemuseli zasahovat do dozrávajících plodů jahod. I cibulka se krásně dere nahoru. Má ale také svého nepřítele, jmenuje se háďátko zhoubné a proniká do rostlin buď z půdy, nebo zamořené sadby či semen. Žije mezi buňkami listů, cibule nebo česneku a mezi šupinami cibulí. Samice splodí 250 vajec v průběhu cyklu a z těch se vyvine až 6 generací za rok. Cibuli ochráníte speciálním přípravkem Karate se Zeon technologií. Angerešt je náchylný na americké padlí, proti němu máme ve vinařském domě skvělý biopřípravek Rock Effect. V horku rostliny potřebují i sílu a odolnost, proto doporučuji do zálivky přidat hnojiva. Například univerzální hnojivo Vitality Complex, což je výluh z vermikompostu, tedy žížal. Obsahuje spoustu přírodních enzymů i huminových kyselin, ale máme i velkou nabídku hnojiv na každou konkrétní rostlinu. Samozřejmostí je, že vše, o čem tady hovořím, najdete u nás v prodejně. No a pokud si budete chtít udělat dobrou náladu, nazbírejte si teď bezinky a vyrobte si z nich skvělé víno, takzvaný moravský kozinion. I na tento nektar u nás najdete kvasinky a výživu na správné dokvašení a skvělou chuť. Moje paní, ač vinařka, už ho má zadělané, tak se na něj těším. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
1: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
3: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19.87, Starship, 15 hodin 28 minut, to je aktuální čas. A pozor, poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav, tak ten vám nabídneme tento týden naposled a bude to v Tajemném jihu, který startujeme po 16. hodině.
1: Poslouchejte rádi.

0: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Ahoj, děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulent, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
2: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
5: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Utrhnout, sklidit, ožitky, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
11: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.

0: na tenhle ten víkend, konkrétně na zítřek. Po loňském úspěchu se totiž do Němčiček vrací oblíbený divadelní spolek Hr. V sobotu 30. května uvede v kulturním domě legendární komedii Dívčí válka. Těšit se můžete na vtipné dialogy, známý příběh plný nadsázky, humoru i špetky historie a také na skvělé herecké výkony. Představení nabídne příjemný večer plný smíchu a dobré nálady. Začátek je v 19 hodin v kulturním domě v Němčičkách, vstupné je dobrovolné. Organizátoři srdečně zvou všechny milovníky divadla i dobré zábavy. Tak ještě jednou zítra, tedy v sobotu 30. května, kulturní dům a legendární komedie Dívčí válka v Němčičkách.
1: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
2: Nepoznávám své známé v dálce.
1: Vidím to na žejdla.
3: Při čtení se mi mlží písmena.
1: Vidím to na žejdla.
4: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
1: Vidím to na žejdla.
5: Při řízení mám neostrý pohled.
1: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
6: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
7: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: vchodem v pod, kabáti dole v dole, 15 hodin 54 minut. Tak co si zahrajeme po 16. hodině? Bude Joe End of Beginning. Taková pohoda, budou taky Krištof Hollywood. Dáme si také brněnskou zpěvačku Dailu, její It's You. Zlínská nemocnice operovala pacientku před stými narozeninami, tak také o tom budou mimo jiné další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou, tak se na ně počkejte. A jenom připomínám, že po 16. dneska naposled soutěžíme o poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Tak buďte u toho!
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolok Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
5: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.

0: mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
2: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
5: Hezké páteční odpoledne, necelé 2 minuty, bude 16 hodin.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Ředitelství silnic a dálnic otevře zmodernizovanou odpočívku Vyškov už na konci léta a zlínská nemocnice operovala pacientku před stými narozeninami. Modernizovaná odpočívka Vyškov na dálnici D1 začne řidičům sloužit na konci srpna. Ředitelství silnic a dálnic zde výrazně rozšiřuje parkovací kapacity a buduje nové zázemí pro osobní i nákladní dopravu. Po dokončení přibude celkem 114 parkovacích míst, nejvíce pro kamiony, kterých bude nově 76. Součástí odpočívky budou také sprchy, dětská hřiště, venkovní posilovna, zastřešená posezení a nová restaurace. Odpočívka bude sloužit řidičům na trasách D1 mezi Brnem a Ostravou i na dálnici D46 směrem na Olomouc. Oční lékaři krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně operovali téměř 100letou pacientku Jindřišku Kouřilovou, která oslaví 100 let za 5 měsíců, trápil šedý zákal a výrazně zhoršené vidění. Zákrok trval 10 minut a podle lékařů by měl zlepšit její orientaci i kvalitu života. Operace šedého zákalu patří mezi nejčastější zákroky a díky místnímu znecitlivění mohou podstoupit i lidé ve velmi vysokém věku. Pacientka se po operaci cítila dobře a už se těší na oslavu svých stých narozenin s rodinou.
6: Počasí.
5: Ve Valticích měříte aktuálně 25 stupňů Celsia, v Kyjově 24 a ve Slavíčíně a v Hluku potom 23 stupňů Celsia. Zítra očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokálně slabý déšť nebo přehánky, odpoledne bude více proměnlivá oblačnost, přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer postupné ubývání srážek a oblačnosti, nejvyšší teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
8: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým 4válcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Pojďme na silnice. Pozor v Břeclavi na křižovatce u nemocnice na třídě 1. máje je porucha světelné signalizace. Oprava bude možná nejdříve po víkendu. V Brně Kohoutovicích v Žabětínské ulici na kruhovém objezdu zasahuje záchranná služba policie u nehody 2 osobáků. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením směrem z Libušiny třídy. A na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně, na 194. a 0,5 kilometru směrem od Prahy došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Blokují částečný provoz. Kolona se tvoří od 186. kilometru. A pojďme na to, poslední poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav, kde na děti čeká tematicky laděné zážitkové malování, spousta smíchu, tvoření a zábavy a to vše pod vedením zkušené lektorky Týmeji Turčiakové. Objevte bezpečné, přátelské a inspirativní prostředí ateliéru Artia Břeclav. Více najdete na www.timeaturciak.art, tak se tam podívejte. No a pokud chcete vyhrát poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v tomhletom ateliéru, tak odpovězte textovkou, SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na dnešní soutěžní otázku a v ní se ptáme a pátráme potom, která řeka protéká Břeclaví. Která řeka protéká Břeclaví? Víte to? Pokud ano, tak pošlete odpověď hned teď na 606 703 889 SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp, protože ve hře, jak už jsem říkal, je poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. www.timeaturciak.art, tam najdete podrobnosti a ještě jednou tady dneska pátráme po tom, která řeka protéká Břeclaví.
9: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Rádio Jižní Moravy.
5: Teď máme 3 minuty po 16. hodině. Vlastně Macík, ještě jednou vám přeju krásné páteční odpoledne s datem 29. května. Letí to úplně neuvěřitelně, že jo? Už květen za náma, za chvilku červen. Tak pojďme za další muzikou. Tady je Imani, Don't Be Shy.

0: rádiu Jich Wanted, Glad You Came, 16.09. Díky, že posloucháte rádiu Jich. I'm glad you came. Tajemný Jdeme na rekapitulaci dnešního tajemného jihu. Pátráme potom, která řeka protéká Břeclaví. Pokud vaše odpověď bude správná, tak máte šanci, že vyhrajete poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Na děti tady čeká tematicky laděné zážitkové malování, spousta smíchu, tvoření a zábavy, a to vše pod vedením zkušené lektorky Týmej Turčiakové. Objevte bezpečné, přátelské a inspirativní prostředí ateliéru Artia Břeclav i přes www.timeaturciak.art. Tak ještě jednou, dneska pátráme po tom, která řeka protéká Břeclaví. Své odpovědi posílejte na 606 703 889 SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp, protože ve hře, jak jsem říkal, je naposled poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Tak ještě jednou, která řeka protéká Břeclaví? Pište co nejrychleji své odpovědi na 606 703 889. Tajemný
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, jdeme do finále dnešního tajemného jihu a vzhledem k tomu, že Krištof má obsazeno, s někým telefonuje, pak jsme tady měli náhradnici Julku, ta nevím, co dělá, tak jdeme vytočit poslední možné telefonní číslo a doufám, že teda se dovoláme a že budeme úspěšní, protože potřebujeme znát správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku. Vyzvání nám to. Tak. Já nevím, co děláte. Jestli se koupete. Nakonec to zůstane tady u nás.
1: Prosím, Maruška.
0: Dobrý den, Vlasta Macík, Rádio Jih.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Jakže je to ctěné křestní jméno?
1: Maruška.
0: Maruška, Maruško, mám pro tebe dobrou zprávu.
1: Jakou?
0: Poukaz v hodnotě 600 Kč na zážitkové malování pro děti v ateliéru Arte a Břeclav. Chceš?
1: Určitě.
0: No jinak by si ani neodpovídala na to soutěžní otázku, že jo? Tak prosím tě, my jsme dneska pátrali po tom, která řeka protéká Břeclaví, tak jaká je správná odpověď?
1: Řeka Dyjer.
0: Ano, Dyjer je správná odpověď, to jsme chtěli slyšet. Viděl jsem tam někde i Svratku, tak prosím nás, Svratka ne. Každopádně, Maruško, pro tebe tady tenhle ten poukaz, tak já věřím, že ti udělá radost. Vydrž mi na telefonní lince, řeknu ti, jak ti ho pošlou, OK?
1: Mm-hmm.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Nastanou.
0: A vy ostatní, zvedejte ty telefony, prosím vás, co bych vám tak jiného mohl k tomu říct? Zvedejte telefony, protože když budete zvedat telefony, tak vyhrajete krásné ceny právě na Rádiu Jih.
2: Tajemný Jih. Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase v pondělí po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.

0: 16 hodin 30 minut přesně, je půl páté, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. A co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dále? Na Kraví hoře v Brně se o víkendu pojede netradiční Grand Prix. Místo motorek vyrazí závodníci z kopce na tom, co známe všichni, a chybět nebude ani soutěž o nejoriginálnější posádku. Garantuju vám, že se do příštího ročníku budete chtít zapojit taky. Podrobnosti přidáme už za chvíli tady na Rádiu Jih, tak vydržte. 3 hity pro dobrou náladu si zahrajeme, bude Daila, Train, anebo taky Shepard.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na DEK.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: nepřiďme si hodinky, máme 16 hodin 42 minuty, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohle to byl Šeprt, za chvíli Tina Ego Sexy, no ale teďka pojďme tam, kde nás ladíte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Kraví hora v Brně bude totiž v sobotu 30. května dějištěm netradičního závodu na kancelářských židlích. Ano, účastníci prověří rychlost, odvahu i schopnost udržet se na židli při sjezdu z kopce. Závodit se bude ve dvojicích. Jeden člen týmu sedí na židli a druhý ji pohání a řídí. O vítězi rozhodne nejen nejrychlejší čas, ale také kreativita posádky, originální kostýmy nebo netradičně upravené závodní stroje. Povinnou výbavou jsou helmy, chrániče a smysl pro humor. Pro diváky bude připravený doprovodný program s hudbou a možnost podpořit odvážné závodníky. Brněnské Grand Prix na kancelářských židlích začne v sobotu ve 14 hodin na Kravýhoře v Brně a uskuteční se za každého počasí. Tak do Brna zdravíme, za chvíli posíláme slibovanou Tinu, Ega a jejich sexy.
1: Městy Spolešovice a polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra Pfan v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cymbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. V sobotu 30. května vás zveme do Moravské Nové Vsi na Gourmand Fest. V autentických sklepních uličkách Výmol a Zátiší na vás čeká skvělé jídlo, víno od místních vinařů a pohodová hudba. Těšit se můžete na burgery, trhané maso, grilovanou kýtu i další dobroty. Zahrají The Muzzles a cymbálová muzika Valpour. Pro děti bude připraven skákací hrad i dětský koutek. Vstup je zdarma. Sbor dobrovolných hasičů Louka vás zve v sobotu 30. května na 12. ročník koštu gulášů. Začátek koštování ve 13 hodin v areálu pod hájem v Louce. Výtěžek z prodaných porcí bude věnován dětskému oddělení nemocnice Kyjov. Přijďte ochutnat různé druhy gulášů a podpořit dobročinnou akci. Obec Mutěnice zve všechny malé i velké na Den dětí. Už v sobotu 30. května od 14.30 vás čeká odpoledne plné zábavy a skvělé nálady. Těšit se můžete také na oblíbené vystoupení Karol a Klído. Vstupenky přes SMS ticket a na místě za 300 korun.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 16 hodin 55 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tak co si zahrajeme po 17. budou One Republic, Stop and Stare. Taky Eva Farná na ostří nože. A bude taky Robbie Williams, jeho Supreme. Já jsem Vlastia Mancík, přeju vám krásné páteční odpoledne, za chvíli Petr Indra a další moravské zprávy a v nich mimo jiné informace také o tom, že Kyjov zahájí obnovu prostranství před školou v Bouslavicích. Počkejte si na podrobnosti.
1: Víkend na rádiu Jih začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů.
2: Ruská Máša, není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pustu tě.
1: Každý pátek večer hrajeme nové

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih. Na Rádiu Jih.
1: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
3: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. Prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. skvělá-káva.cz.
4: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
5: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
6: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
5: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
7: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
12: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
13: Hezký podvečer, bylo 17 hodin.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Jihomoravský kraj ocenil nejlépe upravené památky a Kyjov zahájí obnovu prostranství předškolo v Bohuslavicích. Jihomoravský kraj vyhlásil vítěze soutěže nejlépe opravená kulturní památka roku 2025. V kategorii velkých staveb zvítězila obnova radniční věže ve Znojmě. Mezi drobnými stavbami uspěla zrenovovaná Boží muka v Novém Šaldorfu Sedlešovicích. A v kategorii výtvarných děl vyhrála obnova nástropní malby v kostele svatého Jana Křtitele v Mikulově. Cenu veřejnosti získala obnova interiéru kostela svaté Anny v Bořeticích na Břeclavsku, která obdržela přes 4000 hlasů. Kraj zároveň udělil titul rytíř péče o památky Ivaně Holáskové ze zámku Lednice a in memoriam Tomáši Rotekrovi, bývalému řediteli Národního parku Podyjí. V kyjovských Bohuslavicích začnou 3. června práce spojené s obnovou prostoru před základní školou. Prvním krokem bude přeložka kabelového vedení společnosti Cetin, ta je nutná pro následnou revitalizaci celé lokality. Stavební práce budou pokračovat během června a v okolí školy bude potřeba zvýšené opatrnosti. Hotovo má být po dokončení úprav povrchu mezi 18. a 20. červnem.
0: Rádio Jih.
15: počasí.
13: Kostice 25, Velehrad, Otrokovice a Brno 24 stupňů Celsia, a tak to vypadá aktuálně. Zítra očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokální slabý dešť nebo přehánky, odpoledne bude více proměnlivá oblačnost, přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer postupné ubývání srážek a oblačnosti, nejvyšší teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
16: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
17: Rádio Jih. Doprava.
13: A pojďme také na silnice, na sjezdu z dálnice D55 na Nedakonnice na 56. kilometru směrem od Otrokovic se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. Mám tady ještě info, že na dálnici D55 na 26. kilometru u Otrokovic ve směru na Olomouc dejte pozor na nepojízdné osobní auto a vyteklé provozní kapaliny. Ve Zlíně ve Vodní ulici u zámku se srazila dvě osobní auta, zdržení je tady nárazové, a v Brně, Žabovřeskách, v Korejské ulici zasahují hasiči u požáru v obchodním centru byla. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
17: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
18: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Máme pátek 29. května, 17 hodin 9 minut. Já jsem Vlastia Mancík, ještě jednou vám přeju krásný podvečer na rádiu Jich. A teď si řekneme, co nás čeká už za chviličku. Konkrétně tedy po dvou hitech pro dobrou náladu od One Republic a taky Davida Getty budeme mluvit o tom, že policisté na Hodonínsku opakovaně zastavili řidiče se zákazem řízení a pozitivním testem na drogy. Muž se hájil energetickými nápoji, za volant ale už se dal dál. Jak jeho případ skončil, tak to uslyšíte do 10 minut tady na Jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. No a zůstáváme tady na Hodonínsku, protože policisté během několika týdnů třikrát přistihli 43-letého řidiče za volantem, přestože měl zákaz řízení. Při každé kontrole měl navíc pozitivní orientační test na drogy. Muž tvrdil, že je profesionálním řidičem a výsledky testů vysvětloval konzumací energetických nápojů. Lékařské vyšetření, které by přítomnost drog potvrdilo nebo vyvrátilo, však pokaždé odmítl. Po první kontrole mu policisté zakázali další jízdu, přesto ho během několika dnů zastavili znovu. Stejná situace se opakovala ještě po třetí o týden později. Policisté proto vozidlo nechali otáhnout a zajistili ho. Muži nyní hrozí pokuta až 75 tisíc korun a zákaz řízení až na 3 roky. Od začátku letošního roku potom řešili policisté na Hodonínsku už téměř 80 případů řidičů pod vlivem drog. Tak prosím vás, hlavně opatrně, a když už je ten zákaz, tak to dodržujte, protože vůbec si k ničemu lepšímu nepomůžete.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to před malou chvíli Miley Cyrus, no a teďka otázka, jak naložit se švestkama. Jsme na Moravě, tak to asi nebude tak těžké rozhodování, že jo, ale co když je těch švestek jenom pět? Co takhle je poslat k moři? Na Rádiu Jih budeme po dalších třech hitech pro dobrou náladu mluvit o pěti švestkách, které se ocitnou na otevřeném moři. Tak držte vlnu a uslyšíte víc. Mezitím Daft Punk nebo Bruno Mars.
1: Poslouchejte Rádio Jih online na www.radiojih.cz. Po internetu nově vysíláme ve vyšší zvukové i datové kvalitě. Se 100%

0: i online. www.radiojih.cz.
1: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PMDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.

0: Také v pátek omrkneme na frekvencích Rádia Jih, co dávají v kinech na jihu a jihovýchodě Moravy, a začneme českou komedií Pět švestek. Věra žije sama a už ji v životě zdánlivě nic nečeká. Zasteskne se jí po době, kdy bývala opravdu šťastná, když jezdila s přáteli na moře. Ze staré party však zbyly jen trosky a není jisté, zda takové dobrodružství vůbec zvládnou. Přesto zatouží ještě jednou společně vyplout na otevřené moře vstříc idylickým zátokám a západům slunce. Netuší, že největším ohrožením jejich výpravy nebude moře ani staré křivdy, které během cesty vyplují na povrch, ale vlastní děti, které nemají pro bláznivý výlet starých rodičů pochopení. Na českou komedii Pět švestek zajděte v 8 večer do kina Svět v Hodoníně a do kina Koruna v Břeclavi, o 7:30 do městského kina v Mikulově a v 7 večer do kina Morava ve Strážnici. Další pozvánka bude na akční film Mandalorian a Guru. V 19 hodin jej promítnou v kině Morava ve Veselí nad Moravou a přesně v 8 v kině Hvězda v Uherském Hradišti a také ve zlínském multikině Golden Apple Cinema. V tom samém čase, tedy ve 20:00, zajděte do kina Panorama v Kyjově na pokračování českého drama Bastardi s podtitulem Kde Majer, do brněnského kina Lucerna na horor Backrooms nebo do kina v Napajedlích na horor Hokam. Dobře se bavte, užijte si víkend a Vlastě Macík se na vás těší zase v pondělí ve 2. Čauko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
5: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně-Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodní prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Ředitelství silnic a dálnic otevře zmodernizovanou odpočívku Vyškov už na konci léta a zlínská nemocnice operovala pacientku před stými narozeninami. Modernizovaná odpočívka Vyškov na dálnici D1 začne řidičům sloužit na konci srpna. Ředitelství silnic a dálnic zde výrazně rozšiřuje parkovací kapacity a buduje nové zázemí pro osobní i nákladní dopravu. Po dokončení přibude celkem 114 parkovacích míst, nejvíce pro kamiony, kterých bude nově 76. Součástí odpočívky budou také sprchy, dětská hřiště, venkovní posilovna, zastřešená posezení a nová restaurace. Odpočívka bude sloužit řidičům na trasách D1 mezi Brnem a Ostravou i na dálnici D46 směrem na Olomouc. Oční lékaři krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně operovali téměř 100letou pacientku Jindřišku Kouřilovou, která oslaví 100 let. Za 5 měsíců trápil šedý zákal a výrazně zhoršené vidění. Zákrok trval 10 minut a podle lékařů by měl zlepšit její orientaci i kvalitu života. Operace šedého zákalu patří mezi nejčastější zákroky a díky místnímu znecitlivění mohou podstoupit i lidé ve velmi vysokém věku. Pacientka se po operaci cítila dobře a už se těší na oslavu svých 100. narozenin s rodinou.
15: Rádio Jih. Počasí.
14: Dnes večera v noci jasno až polojasno, postupně oblačno až zataženo, noční teplota klesne na 14 až 11 stupňů. Zítra velká oblačnost, zpočátku jen ojedinělé přehánky, odpoledne od severu přehánky nebo déšť četnější, také se mohou vyskytnout bouřky. Večer od severu postupně ubývání srážek a oblačnosti, na jihu Moravy můžeme naměřit až 28 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 26.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června se za kulturním domem v Moravanech uskuteční koláčkové zpívání. Začátek je v 14:30 odpoledne. Vystoupí Moravianky a Bunny High z Moravan, Old Stars Břeclav, ženský sbor Charvatčané, Tetičky z Dolněmčí a Švekruše z Brna. Připravena bude ochutnávka vín místních vinařů i dobrot od místních a přespolních hospodyněk. Programem provází Jiří Kokmotos. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. V sobotu 30. května vás zveme do Moravské Nové Vsi na Gourmand Fest. V autentických sklepních uličkách Výmol a Zátiší na vás čeká skvělé jídlo, víno od místních vinařů a pohodová hudba. Těšit se můžete na burgery, trhané maso, grilovanou kýtu i další dobroty. Zahrají The Muzzles a cymbálová muzika Valpour. Pro děti bude připraven skákací hrad i dětský koutek. Vstup je zdarma. Obec Mutěnice zve všechny malé i velké na Den dětí. Už sobotu 30. května od 14.30 vás čeká odpoledne plné zábavy a skvělé nálady. Těšit se můžete také na oblíbené vystoupení Karol a Kvído. Vstupenky přes SMS ticket a na místě za 300 korun.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.

0: inflace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, pátek v běhu, víkend na dohled, no a my pro vás máme na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci polojasno, postupně oblačno až zataženo. Nad Ránem na severu kraje slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 8 až 14 stupňů. V sobotu pak oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Si hu přejeme parádní poslední květnový víkend.

0: 29. květnový, jinak páteční večer, zůstáváte na vlnách jihu. Před náma poslední květnový víkend a my dnes hned z kraje večera potěšíme milovníky folkloru. Sobota totiž bude patřit křenovské události, nazvané Pod Křenovskou májo. Podrobnosti k další velké víkendové události nabídnu za chviličku. Tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný páteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 29. květnový na páteční večer zůstáváte dál na vlnách jihu, no a platí, že zítra, tedy v sobotu, proběhne další ročník folklorní události nazvané pod Křenovsko Májo. Události budou žít Křenovice od 15 hodin a centrem dění bude Sokolské hřiště. Regionální folklorní festival nabídne soubory jako NS Bítešan, Barborky z Komořan, FS Křenovák, NK Bítešánek, DFS Šternoviánek, DFK Matoušek a DFS Křenováček. V provozu bude sklep u Balátů, u Dírna, Výčep a chybět nebude ani doprovodný program pro děti. Takže pod Křenovsko Májo zítra v Křenovicích od 15 hodin na Sokolském hřišti. Víkend před náma a my na jihu už v tuto chvilku míříme od folkloru zpět chytům pro dobrou náladu, tak pojďme na ně. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 29. květnový, jinak páteční večer, zůstáváte si hem, no a my se dnes vypravíme i do Brna. A to přímo na burgery. Dneškem v Komárově totiž odstartoval Burger Street Fest a potrvá až do neděle. Pozvánku na další víkendovou událost pro celé rodiny nabídnu za chviličku. Tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný páteční večer ve společnosti Rádia Jich.
1: Poslouchejte Rádio Jich on...

na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: poslední květnový páteční večer trávíte na vlnách jihu a my pro vás každý den chystáme ty nejvymazlenější tipy, abyste si každý okamžik květnového finále na Moravě mohli co nejlépe užít. No a já vás proto dnes pozvu i na víkendový Burger Street Fest, který probíhá od dneška do neděle v Brně Komárově v areálu Hněvkovského. No a vy tam najdete ty nejlepší burgery z celé České republiky a objevíte ráj všech milovníků street foodu. Návštěvníci se mohou těšit na širokou nabídku hovězích, vegetariánských i veganských burgerů, hudební program, stand-up, komedy, kuchařské show i soutěže pro jedlíky. Součástí festivalu je také dětský program Mini Burgery pro malé objevitele a sobotní ohňostrojová show Ignis Brunensis ve 22.30. Vstup na akci je zdarma. Květnové finále na Moravě našlapané, tak se bavte. Na jihu chceme, abyste se bavili, takže další tip a k němu další hity pro dobrou náladu. Pojďme na ně. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na jihu vám 29. květnový, jinak páteční večer, hrajeme dál hity pro dobrou náladu. No a my dnes každopádně nesmíme zapomenout na gratulaci. Dnes Maximilián a zítra poslední květnovou sobotu Ferdinand oslaví své jmeniny. Ferdinandu na Hodonínsku 11, na Břeclavsku 7, na Kijovsku 9, na Zlínsku 15 a rovných 45 Ferdinandů žije na Brněnsku. My na jihu na Ferdinandy myslíme a v rámci celé soboty jim budeme hrát i nejlepší hity pro dobrou náladu. Tak jo, víkendu buďte s náma a dnes už si hem užívejte 29. květnový, jinak páteční večer. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Moravo, pátek v běhu, víkend na dohled, no a my pro vás máme na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci polojasno, postupně oblačno až zataženo. Nad ránem na severu kraje slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 8 až 14 stupňů. V sobotu pak oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Si hu přejeme parádní poslední květnový víkend.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské.

Jich.cz Československá party Rádia Jich. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

0: si pozor na jazyk.
1: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

Posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a

Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

0: dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

Československá Party Rádia Jih.

0: československá party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě

CZ. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky vedle.